0: Hit Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno.

0: Hit Rádio Vysočina. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.

0: Vlka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
0: pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
1: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzavek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mira.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Syndl X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival.
14: To jsou hrady. www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
4: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz.

0: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet premiéra Babiše dnes bude jednat o návrhu na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Ministři mají zároveň rozhodnout, jak vysoké financování by obě veřejnoprávní média dostávala ze státního rozpočtu. Na programu je také návrh, který by umožnil kontrolu jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Trump pohrozil obnovení útoku, pokud Irán nepřistoupí na dohodu o jádru. V rozhovoru pro americká média zároveň prohlásil, že nová dohoda zajistí dlouhodobě bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Trump ocenil pomoc Číny a Ruska při jednání, naopak kritizoval Izrael za kroky, které podle něj dohodu ohrožovaly. Řada bodů zatím není definitivně uzavřena a Irán je dosud formálně neschválil. Češi na světovém šampionátu vyměnili fotbal za rodeo. Naši si po úvodní porážce na mistrovství světa užili volný den v Texasu návštěvou místního dědictví. Včera už se ale vrátili k plnému tréninku a začali se připravovat na čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou. V Dallasu panují vysoké teploty, proto tým trénuje v ranních hodinách. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Vysočinu navštíví prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Do našeho kraje přicestují zítra a ve středu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Návštěvu zahájí v Košiticích na Pelhřimovsku. V plánu je také setkání s občany. Na Vysočinu pojede prezidentský pár podruhé, poprvé ji navštívil před 3 lety. A jaké nás čeká počasí? Tak dnes by nás na Vysočině mělo provázet sluníčko, na většinou polojasné obloze, místy může být přechodně i oblačno, ale pršet dnes nebude a teploty do 24.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ač je to neuvěřitelné, opět tu jsme všichni tři. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Jako vždy, ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. Mě by zajímalo, kdo z vás, kdo z nás tří je nejvíc fresh tady, co? Kdo se k tomu přihlásí?
3: Tak já se hlásím, že já to nejsem, to
2: ne? Taky ne, ale ono to přijde, když koukám na náš playlist, to přijde.
1: Počkej, co tam máme, už to vidím. Rihanna, Calvin Harris, tak pokud se připadáte trošku rozbití po víkendu, tak tohle by vás mohlo spravit. Pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Found Love, Rihanna, Calvin Harris na Hit Radio v 6.06 a my jsme taky našli cestu do práce. Bylo to náročný takhle po víkendu a tak samozřejmě v pondělí ráno se naskýtá otázka, jaký jste měli víkend, co, Davide?
1: No tak byl krátkej, no, co
0: ale extrémně, byl kratší než normálně mi přijde teda, jo, víc než jako standardně. Já jsem měl víkend v pohodě, teda kdyby vás to zajímalo, my jsme byli v Krnově, u tchyně a u tchána, takový pohodový víkend, odpočinkový, co jasný.
1: Dokonce, no, ještě do toho vstoupím, jak jsme jeli, nebo ty jsi mě vez, jo, v pátek.
0: No tak jestli já jsem to nechtěl vytahovat.
1: Ne,
0: teda,
1: tohle nevytahujeme,
0: já
1: ale
0: to pak musím vytáhnout.
1: Že jsi jel do Krnova, tak jsem si dokonce otevřel mapu a koukal jsem se, kde Krnov je a je to teda opravdu daleko.
0: No, já to teda vytáhnu, jestli můžu. Ona ta cesta do Krnova trvá z Prahy nějakých v pátek tak 4 hodiny, jo, normálně 3,5 hodiny. A já jsem vezl Davida do Hradce Králové ještě.
1: Což je cestou.
0: Což je, no, skoro. Já měl jsem tě vyhodit tam u toho Sika, u Opatovic, tam u toho Kruváče, abych nemusel zajíždět. No nicméně Davida jsem vyhodil a jel jsem dál a člověče, já to jel 6 hodin. Jel jsem zadem 6 hodin. Normálně najednou zmizela cesta, jeli jsme nějakou prašnou cestou
1: já
0: někde.
1: Já ti pořád říkám, že si máš zaplatit tu dálniční známku, Michale.
0: To je možná ono. A co Jasmin?
2: Ale já jsem byla na oslavě mojí ségry a taky na prvním Edenu Evy, což bylo asi to nejlepší, co jsem kdy viděla. To bylo hustý. A možná to tak mají i naši posluchači. Takže bych to dala klidně do minuty šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste někdo z vás byl taky na Evě a jak se vám to líbilo?
0: To je super nápad, tak pojďte nám to napsat na 777-937-777. Kdo jste byl na Evičce, jak vás to bavilo a jak vám po víkendu je? Alex Warren, Ordinary, 608, tohle je Hit Radio, hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: Alex Warren, Ordinary, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste byli na koncertě Evy Farné a jak moc jste si to užili. Začínáme teď.
1: David Žacler se Snoubenkou byli v sobotu na Evě a luxusní to bylo.
0: Vlaďka Praha byla na Evě včera a bylo to úžasný, Eva je bohyně.
1: Veronika Kladno byla v sobotu prý naprosto boží, husí kůže a skvělá atmosféra.
0: Petr Praha byl v Edenu, jeden z nejlepších koncertů, co zažil obrovská energie.
1: Lucka Beroun byla s kamarádkama, splněný sen, celý stadion zpíval.
0: Honza Mladá Boleslav šel hlavně kvůli ženě, nakonec si koncert moc užil.
1: Tereza Pardubice několikrát dojatá k slzám, Eva byla úžasná.
0: Martin Plzeň vyrazil Spartou, skvělá show, domů odjížděli plní energie.
1: Radek Hradec Králové, první návštěva Edenu, fantastická atmosféra od začátku až do konce.
0: Monika České Budějice byla s dcerou, krásný společný zážitek.
1: David Brno přijel přes půl republiky, ale stálo to za to.
0: Míša Třebíč, na Evice jsem bohužel nebyla, syn slavil 15 let, ale všude na mě skáču videa a muselo to být moc silné. Musím se Já s tím souhlasím, jsem na straně Míši Střebíče, já tam nebyl teda, trochu mě to mrzí, ale ta videa na mě skákala teda všude a pak jsem si pustil záznam, někdo to samozřejmě nahrál, dal to na YouTube a perfektní teda.
1: Perfektní, ale nepřenositelný, jakože kdo jste tam nebyl a je ještě nějaký lístek na ten poslední termín, tak to hnedka kupujte, protože to bylo dokonalý jako.
0: Poslední termín, pokud se nepletu, je zítra, takže vstupenky online. No a kdo byste chtěl přenést zpátky na ten koncert, tak vzpomenout si vlastně, dalo by se říct na tu emoci, energii, tak si dáme, vzpomeneš si, Eva Farná, Miraj na Hit Rádiu v 6.13. Do hlavy.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio Selena Gomez a The Scene. 6 hodin, 19 minut. Krásné ránko. Představte si, že vám zvoní telefon. Zvednete to a na druhé straně borec, co vám říká, že jste právě vyhráli skoro 200 milionů.
1: Hezká představa při pondělku.
0: No, jenže vy ho utnete a řeknete, hele, nemám čas, čau, položíš to, protože zrovna krmíš krávy. Tak tohle se opravdu stalo v Austrálii. Tady australská farmářka položila telefon řediteli loterie, který jí volal, že vyhrála skoro 200 milionů. Ona ho odbyla s tím, že sedí s vnučkou na traktoru a že zrovna krmí 300 krav, že všichni na ně čekají a že to prostě vyřídí až večer, no.
1: Nebo deť, krávy mají přednost.
0: No přesně. Hele, tomu říkám priority, jo. Nechat čekat prostě 200 milionů kvůli partě bučících krav. To je naprosto geniální.
1: Mně se líbí, že ona zatím nechce po té výhře nic měnit, nechat si ten život, co má, s těma kravkama, normálně všechno, co dělá, tak nepřestat dělat. A jsem zvědavá, co s tím teda ale udělá jako později. No, zatím teda drží, ale uvidíme, kam se to vyvine.
0: No nicméně, ona teda to vyřídila ten hovor až večer, jo. Ale kdyby, představ si, že by ho odbyla úplně a řekla prostě, že jí to nezajímá, jo. To by prostě byla jedna z toho stáda.
1: Nebo by to nechtěla brát kvůli tomu, že to je cizí číslo, klasika.
0: To je pravda. A to je vlastně to, co se děje v dnešní době, že já nevím, jestli to máte podobně, ale pořád volají ty cizí čísla, jo. A po téhle story, možná cizí čísla těm Indům, těm, co tě chtějí obrat o peníze, začnu brát taky. Za chvíli Enrique Iglesias, David Guetta a taky aktuální doprava pro vás, kdo nás sledíte na cestách. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek.
6: A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
7: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
15: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
14: Začneme očistnou koupelí nohou.
15: Následuje relaxační masáž.
14: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
15: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
14: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
16: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
17: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
16: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
17: Více na www.vozíky.cz.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
19: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
20: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady info z dálnice D1 na 127. kilometru směrem od Prahy na Brno jsme měli nahlášené odstavené porouchané nákladní auto. Tak tam dávejte pozor. Šťastnou cestu všem.
22: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hit Radio Vysočina.

0: nakažlivý. Taky si podupuju David Guetta, Terry Swims a Tone Sedai. Gon, gon, gon, David sedí.
1: Ale užívá si to.
0: Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. David pro nás má hlavně ranní update.
2: Ranní update.
1: Festival Rock for People je u konce, jeho 31. ročník v Hradci Králové uzavřeli metalové legendy Iron Maiden před tisíci fanoušky. Kapela vystoupila v rámci turné Run for Your Lives, po kterém si v roce 2027 plánuje dát koncertní pauzu. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde půl litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká reprezentace dvě utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Papírové silniční mapy sice v době navigací působí skoro jako přežitek, úplně zmizet ale nemusí. Podle agentury AFP mají stále své místo třeba při plánování cest, hledání alternativních tras nebo jen jako inspirace k cestování mimo zaběhnuté trasy.
0: Já jsem se nad tím zamyslel a představuju si, nebo spíš otázka na vás všechny, dokázali byste dojet někam podle klasický papírový mapy? Co, David? Hele, co, Jasmin?
3: Teďka už asi ne a vzpomínám si na cesty, když jsem byla malá do Chorvatska s mámou, s tátou, ty se tak hádali, když máma měla číst něco v mapě.
0: Asi tady se odbočit.
1: A je to teďka jiný, jo?
3: Už spolu nejsou.
0: To bylo kvůli tomu.
1: Jedna blbá odbočka, ty jo.
0: Já mám teda občas problémy s Waze, musím říct, dnešní době, jo. Ale takhle, co si myslím, že bylo horší, tak horší bylo složit tu skládací mapu zpátky do toho původního stavu, jo. Připomínáme to jako příbalový leták u prášku. Úplně stejný, to prostě nedají zpátky. Natália Imbruglia, Thorn, 6.33 na Hit Radio, hezké ránko.

0: Tak co, komu tohle hrálo na svatbě? Marek Ztracený. Ta bílá ti sluší. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 40 minut. Co se stalo, Jasmin?
1: Smála jsem se tobě teďka. Nicméně pojďme se věnovat příjemné aktivitě.
0: Nic novýho. Tak co tam máš?
1: Vzpomeňte si teďka na svý nejoblíbenější jídlo a vy dva mi řekněte, který to je.
0: Takhle z hurta jako.
2: No. Pizza.
1: Pizza.
0: Mm-hmm. Pizza. Já miluju těstoviny, jakýkoliv, v jakýmkoliv, v jakýkoliv formě.
1: I vy, naši posluchači, si vzpomeňte na svý oblíbený jídlo. Je jedno, že je teďka čas snídaně, může to být svíčková, smažák, cokoliv. Mm-hmm. Brali byste lízátko z příchutí tohodle toho jídla, co jste si teďka řekli, ať už v hlavě nebo vy tady?
0: Tak jako teď záleží, no. No, dal bych možná teďka nějaký lízo takový.
1: IKEA ten svůj aprílovej fórek ze sociálních sítí dotáhla do konce a opravdu teďka nabízí lízátko s příchutí masových kuliček a brusinkový omáčky.
0: Nekecej.
1: Spojili se normálně s Čupačup, s těma lízátkama a mají limitku lízátek s příchutí teda švédských masových kuliček. Mně to přijde skvělý. Takhle. Neprodává se to zatím v obchodech, ale můžete je získat během nějakých speciálních promo akcí. Jo.
0: To jsem se chtěl zeptat, protože teda samotného mě to zajímá. Já si myslím, že hlavně ten hlavní účel bude to, že hele, koupím si lízátko, abych si to mohl dát na TikTok nebo na Instagram, jasně, protože to je trendy. Ale já bych to teda opravdu ochutnal.
1: No já taky.
0: Nicméně, říkám si, že by to mohli vyhnat ještě o štok vejš, kdyby to lízátko dávali ke každý skříni, co tam prodávají, že by to nejdřív musela dolízat, aby ti z toho zbyl imbus, abys to měla čím postavit, že jo?
1: Ježiš, ale to vůbec není špatný nápad.
0: Jo, to je jenom, jestli nás poslouchá někdo tady z té firmy, tak to je malej typíček, jo. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, další muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme i dopravu. Hezké ránko z Hit Radio.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.

0: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: www.vysočiny.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu na Žďársku. Před Velkým Meziříčím směrem od Měřína se srazila dvě osobní auta. Projedete tam jedním pruhem, tak tam raději uberte plyn. Šťastnou cestu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: máte pohodový pondělní ráno, stejně jako je tenhle song. Too Low Habits, Stay High, 6.54 na Hit Rádiu, dobré ránko. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili výlet, který byl naprosto katastrofální, protože pokud ano, tak se vám to může zpětně vyplatit. Pokud se ptáte jak, no tak když nám vaši historku povíte, respektive napíšete, pošlete ji na hitradio.cz, zařadíte se do soutěže s 4camping.cz a autora nejlepšího příběhu odměníme v páteční snídani šampionů poukazem na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz.
1: Merrell je partnerem téhletý soutěže. Jde o takový funkční, pohodlný oblečení, který ale vypadá fakt krásně. Takže holky, nemusíte se bát, že když je něco funkční, tak to není hezký, tohle je moc hezký. A když jsme u těch spackaných výletů, tak já jsem třeba takhle byla na Sněžce s mým přítelem, že, ale dost neplánovaně, takže jsme byli úplně nepřipravený, bez vody, bez bundy, začalo pršet, měli jsme normální tenisky, jo, jakože my jsme nevěděli, že tam půjdeme, my jsme byli na výletě mimo a byl to teda výlet opravdu s takovým jako bojem o přežití nakonec. Ty jsi měl něco takového?
0: No, já jsem přemýšlel, ty jak jsi začala, že jste byli na Sněžce, tak už jsem si říkal, jestli to nejsi náhodou tyta z těch článků, jo, že na Sněžku šli turisti v zimě, 3 metry sněhu a šli tam prostě v teniskách.
1: Ne, vědět o tom, tak se připravím.
0: Na jehlách. Ty člověče, historka takhle z kempování, jo. No, vzpomínám si, možná jeli jsme na vodu, už to je pár let zpátky, a někdo dostal prýma nápad, že se vyspíme ve stanu a že ráno vyjedeme, jo. Nejhorší noc v životě v tom stanu, já jsem vůbec nespal, byl jsem rozlámaný jak prase. A to je důvod, to je ten první důvod, proč na to vzpomínám, nezapomenu na to, ale ten druhý je, že to zjíždění řeky bylo pak moc fajn, jo. Takže yin yang, jo. Noc šílený, řeka fantastická. David, něco?
2: Asi nic.
1: Ale vy určitě něco máte a když nám to pošlete na hitradio.cz, tak jak říkal Michal, můžete vyhrát poukaz na nákup značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.
2: To je jiná, samozřejmě, kdybych mohl soutěžit, tak bych si třeba na něco
1: našel.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.

0: Co ne?
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
1: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Před cestováním vlakem bychom si měli zkontrolovat jízdní řád. Na české železnici totiž o víkendu vstoupil v platnost upravený jízdní řád, který bude platit do 12. prosince. Změny se týkají především regionálních spojů českých drah ve většině krajů a mají zlepšit návaznosti mezi vlaky. Některé úpravy souvisejí také s dřívějším koncem školního roku a letními výlukami. Většina Čechů vnímá spory vlády a prezidenta Pavla. 8 z 10 Čechů považuje nesrovnalosti mezi vládou a prezidentem ohledně zahraniční reprezentace za problém. Vyplývá to z průzkumu Trendy Česka pro Českou televizi. Více než polovina respondentů si myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem dohody vlády a hlavy státu. Ceny ropy klesly na několikaměsíční minimum. Výrazně oslabily poté, co se objevila zpráva o plánovaném podpisu memoranda o dohodě mezi USA a Íránem. Severomořská ropa Brent zlevnila o více než 4% a dostala se na nejnižší úroveň od března. Trhy reagují na očekávané uvolnění geopolitického napětí a možné obnovení dodávek přes Hormuzský průliv. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V sobotu se návštěvníkům otevřelo koupaliště v Moravských Budějovicích. Od pátku 19. června pak budeme moci zavítat také na bazén do Luk nad Jihlavou. Vodní ráj v Jihlavě má v plánu otevřít o den později. V provozu už je pak nově zrekonstruované koupaliště Polanka v Třebíči. Přehled dalších otevíracích dob koupaliště najdete na webu Hit Rádia Vysočina. A jdeme mrknout na počasí. Dnes na Vysočině naměříme do 24 stupňů a taky by nás mělo provázet sluníčko na většinou polojasné obloze. Místy může být přechodně i oblačno, tak krásný den přejeme.
1: Jsme v

0: si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké ránko.
2: Ahoj, hezký pondělí. Snídaně
1: šampionů. Jsme tady kompletní, je tu s námi David, tobě hezký ráno.
3: Ahoj.
1: Samozřejmě vám všem, kdo jste dorazil.
2: Kdo už jste byl letos na nějaký svatbě, tak s náma zůstaňte. Kdo jste letos ještě nebyl, určitě jste někdy v životě byli a máte k tomu taky to říct.
3: Tak vy můžete odejít teda, jo? Nebo...
1: tak já si myslel, kdo jste na svatbě byl, tak zůstaňte a kdo jste nebyl, tak zůstaňte taky. Takhle nikam nechoďte, nelaďte za chvilku svatby. Teď Green Day, hezké ránko. Hit Radio Vysočina.

0: Zbuďte mě, až skončí září. Tohle jsou Green Day. V 7 hodin, 8 minut. Posloucháte Hit Radio. Krásné ránko, no a my vyrážíme na svatbu.
1: Já jsem pozorovala o víkendu, že bylo hodně svateb, možná jste někdo taky byl na nějaký, já jo, vdávala se mi v pátek vlastně už nejlepší kamarádka, měli to takový rychlý, skromný, ale moc hezký a strašně dojemný teda. Nicméně, já jsem si tam uvědomila, i když vlastně už i dřív, jak moc nemám ráda jeden svatební zvyk, jo.
0: Který? A,
1: no, možná budete překvapený z toho, který to je, ale mě hrozně vadí házení kytice, jo. Já se přitom cítím prostě hrozně nekomfortně, nechci se tam prát o tu kytku, nějak tam zápasit, vůbec nechci vyvinout nějakou aktivitu k tomu chytání. Naopak jsem třeba viděla video, kde má nevěsta zavázaný oči.
0: Jasně,
1: a do kolečka ano. Kolem ní chodí ženy, ona střihá stuhy, komu zbyde poslední, tak ta se vdá. A to bych třeba, kdybych někdy měla svatbu, tak to bych chtěla já, protože mi to přijde vlastně takový aktivní, je to delší ten zážitek a moc se mi to líbí.
0: S tím souhlasím. To házení kytky samozřejmě na svatbách frčí, to teda můžu, to takhle mám z první ruky, ale to vyvazování, to vystřihávání je teda čím dál víc trendy, jo, a co mě baví, pak je i pánská verze, že je ženich, má taky zavázaný oči, v ruce drží flašku, z té flašky nějakého dobrého alkoholu, z té flašky jsou stuhy a funguje to úplně stejně, jo. Komu zůstane ta poslední stuha v ruce z těch ženichových kumpánů, kamarádů, tak ten získává tu lahev.
1: Okay.
2: Ježíš, že nehází taky tu lahev za sebe, ty.
0: Takhle, můžeš si to vymyslet, jak chceš. Nevím, jak by to dopadlo, Davide. Ty chystáš svatbu na letošek, že jo? Tak už bylo, je na tobě vidět, že už přemýšlíš tady o té tradici.
2: Nám se právě tyhle tradice úplně nelíbí, takže my ani nevím, jestli tam něco takového budeme mít.
1: Ale to je dobře, protože to nás zajímá, co se vám právě nelíbí teda.
0: Já si teda myslím za sebe, jestli můžu, že nejhorší je svatba, kde někdo vymyslí nějakou aktivitu, do které se ze 100 lidí zapojí 10 a všichni nezúčastnění hodiny koukají na něco, co je nebaví, jo.
2: A ty to ještě k tomu musíš moderovat.
0: Třeba, jo. A já, no, třeba královský kočár, jo, to je za mě úplně jako
1: to
0: mimo.
1: To já vůbec nevím,
0: době.
1: Co je.
0: To je, člověče, taková opijecí hra, kde je nejvíc opilej vždycky kočí. Vy, kdo to znáte, tak dáte mi zapravu, že kočí to vždycky odnese, jo. Pokud nevíte, o co jde, najděte se na internetu královský kočár a bude vám to naprosto jasný. No tak jaký jsou za vás ty nejdivnější zvyky, tradice, zábavy na svatbách? To nás zajímá. Napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777 937 777 a nebo nám to zrovna nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Teď další muzika, Ray Dalton, 7 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: Čtvrt na osm. Minuta k tomu, tohle je pondělní Hitrádio snídaně šampionu ATC. S vámi Michal, David a Jasmin, přejeme fantastické ránko a pojďme zpátky na svatbu. Řešili jsme tady, jaké nejdivnější zvyky, tradice na svatbách v dnešní době existují.
1: Ahoj, dnes máte skvělé téma, v sobotu se vdává moje sestra, jdu jí jako svědek a všechno tohle jsme museli řešit a přesně jak říká Jasmin, lepší varianta je střihání stuhy, než házení kytice. Určitě nedojde k tomu, že se tam holky o tu kytku poperou, anebo že ji ani jedna nebude chtít a spadne na zem. A co se týká her, tak svatební kočár jsem zavrhla, my budeme mít živé pekseso, židličkovanou z úkoly, lepší verze než běhat okolo židle a čekat na hudbu, pak kolíčky, popelku a živé pekseso, tyjo, spoustu z těch věcí já vůbec neznám.
0: Taky ne. K tomu královskému kočáru, to je teda za mě svatební peklo, přišla tady zpráva i od Kláry. Dobré ráno do rádia, tak s královským kočárem souhlasím. Myslela jsem si, jaká to nebude sranda, dokud se na naší vlastní svatbě můj muž nesundal právě u téhle hry tak, že jsme museli odnést do postele, kde spal až do rána. Vypadá to na prýma první manželskou noc, teda asi. Tak máme tady taky další zprávu. A co unášení nevěsty? To je taky hrozný, anonym píše. Počkej, na to jsem úplně zapomněl.
1: To bych jako nechtěla, no.
0: Na to jsem úplně nechtěla. Zapomněl, že tenhle přežitek z 90. ještě funguje. Unášení nevěsty. Jo. A na to nám přišla i skvělá hlasovka od Jany. Naladím to, pustím to. Tady mi to někde zmizelo. Tak, už to mám.
2: Zdravím. Za mě je nejhorší únos nevěsty, protože moji kámošku unesli do nějaké hospody, kde ten její chlapec dřív pracoval. Zavřeli se tam, zabarikádovali, ožrali tu holku jako dobytek. Chlapec si chudák nemohl asi 6 hodin najít a celá svatba tím šla úplně do kopru. Takže tohle prosím nedělejte, pokud si to chcete užít. Čauky.
0: To je prima.
1: Já k tomu nemám slov.
0: Takzvaně dopadla dobře ta svatba. Takzvaně dopadla dobře. Tak tady máme zprávu od Pavla. Ahoj, první novomanželský tanec. Vůbec nechápu, co má přines za zábavu a do manželství. S tím teda já osobně nesouhlasím. Mně to přijde v poho. Ale vlastně takhle, my se tady můžeme bavit o něčem, co nám se líbí, nelíbí a tak dále, ale samozřejmě, je to vaše svatba, tak vy si ji užijete naplno. I třeba s tím únosem nevěsty.
1: Ty jsi předtím zmínil novomanželskou noc.
0: Ano.
1: To je jenom další věc, co mě zajímá, protože na to jsou hrozně velký očekávání vždycky kladený. Přitom většina těch lidí je pod napilých a mně se líbilo, že kámoška teďka, co se vdávala, jiná ještě, tak ta říkala, hele, my jakoby víme, že asi k ničemu nedojde, že budeme mít úplně jiný starosti, takže my si nedáváme žádný jako nároky na to, prostě půjdeme spát a uděláme si to hezký někdy jindy.
0: Mně se líbí, jak okolo toho tancuješ, Jasmin, takhle s Měkejšem toho moc neuděláš.
3: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Tohle jsou hity, poetika. 7.22. Další muzika nachystaná za malou chvíli. Na co se můžete těšit? Avril Lavigne, Skater Boy. Taky Benson Boone. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás hladíte na silnicích. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
3: Hele, co City Park?
2: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
3: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
2: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
3: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jako na koni.
4: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
5: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
6: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
5: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
6: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
5: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
6: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
11: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
17: firma na zážitky
14: CZ.
18: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
19: Vinetu!
20: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
21: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
22: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
23: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
22: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
24: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
25: Senkor.
26: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
27: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
28: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, pokud ale pojedete na trase z Tábora na Pelhřimov, tak za Lejčkovem buďte velmi opatrní, dneska tady budou probíhat práce údržby.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Skater Boy. 7.31, tohle je Avril. Posloucháte Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi. No a David má ranní update.
1: Ranní update. Hubnutí podle odborníků nefunguje u žen a mužů stejně, zatímco mužům může ke ztrátě váhy stačit výrazně méně pohybu. Ženy často musí vynaložit mnohem větší úsilí, aby dosáhly podobného výsledku. Podle odborníků nejde o slabou vůli, ale o rozdíly v těle a metabolismu, které celý proces ovlivňují. Česká aplikace na pivo se těší velké popularitě, z obyčejného hledání hospody totiž dělá hru. Místo klasické mapy nebo seznamu podniků ukazuje jen směr pomocí kompasu, takže uživatelé se k nejbližšímu pivu dostávají trochu naslepo. Muž, který se rozhodl zasvětit život hledání lochneské příšery na břehu Skotského jezera, strávil už 35 let. Opustil kvůli tomu práci i domov a původně věřil, že tajemství Lochnesu odhalí během pár let. Místo toho tam ale zůstal dodnes a při čekání na monstrum potkal i svou manželku.
0: Takže tajemství Lochnesu odhalil. By se splněna. Ach jo. Pojďme soutěžit. Je tu rychlá pětka, dámy a pánové, celý tento týden vám budeme rozdávat herní vouchery do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Tak kdo byste chtěl vyrazit na výlet třeba s vašimi dětmi nebo kamarády, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Sinboon. 7.35, posloucháte Hit Radio a to je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
2: V House of Fun se rozhodně nudit nebudete. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, bar, diskotéka. My jsme tam nedávno měli s kámoškou rozloučku se Svobodou a byla to teda pecka.
0: Hezký, no a kdo si možná udělá výlet, bude Vašek. Vašku, hezké ráno.
3: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Zdravíme Rana Chocko, zdravíme Rožďárek. Tak Václave, vyrazil bys rád tady na ten výlet do House of Fun do Prahy?
3: Jasně, my tam chodíme občas, takže...
0: Hezký.
2: Pěkně.
0: Hezký, no tak pojďme to zkusit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina se dává do motoru, aby se nezadřel?
3: Motorový olej.
0: Mhm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Vašku, budeš vědět, která zkratka označuje Spojené státy americké?
3: USA.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké je opak slova rychlý?
3: Pomalý.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Václave, ve kterém ročním období padají listy ze stromů?
3: Na podzim.
0: Ano. A pojďme na poslední, pátou otázku.
2: V jakém městě najdeš House of Fun stojící na Národní třídě?
3: Prahle.
0: Co? S prstem v nose. Václave, je to tvoje.
3: Dobře, děkuju moc.
2: Moc gratulujem.
0: No, není záč, takhle, takovýhle znalosti, takhle v pondělí po ránu si neskutečnej. Tak voucher na 5000 korun do Levels My House of Fun na Národní třídě posíláme. Ještě nám řekni, co ty chystáš takhle při pondělku? Jedeš do práce?
3: Jo, jedeme, my jsme elektrofirma, jedeme na poruchu opravovat ztráty, takže paráda.
0: Hezký, no tak to opravte hezky, patrně, ať vás to neklepne a House of Fun si moc užijte. Měj se, Vašku, ahoj.
3: Tak jo, zatím díky.
2: Ahoj. Čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Sinclair, Love Generation. Takhle vám hraje pondělí Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 7.40. A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Co opravdu funguje? Nebo takhle? Alespoň na mě to fungovalo. Já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku. A hele, novej člověk.
1: Úplně vyčilovaný Míša.
0: Vy jste si toho nevšimli od rána.
2: Dá se o tom mluvit v rádiu, tak ráno.
0: Dá se o tom mluvit, jo. Já jsem četl, že hitem jsou somatické přístupy, dechová cvičení a techniky zaměřené na stimulaci bloudivého nervu.
1: Bloudivý nerv.
0: Bloudivý nerv. Tak jsem si řekl, že bychom mohli udělat takové celonárodní dechové cvičení, pondělní vyklidnění hlavy, jo. Že bychom tě zkusili, Davide, skrz holotropní dýchání uvést do hypnozy. Jo. Co teda nejvíc funguje, tak je prý technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech, jo, třikrát za sebou.
2: To není to 6-7 teda.
0: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže bychom to zkusili, jo, tak zkusíme to na Davidovi, můžeš i ty, Jasmin,
1: jo. Já si taky dej.
0: Takže počkejte, takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo. Tak a výdech, 7 vteřin. Dobrý, ne?
1: Počítá to někdo?
0: Já vám to počítám, Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i vy dostate u rádia, jo? Takže 4 vteřiny nádech, já jdu s váma, takže pojďme teď. 7 vteřin výdech. Dobrý, ne?
1: A to se má nějak jako opakovat, nebo...
0: No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
1: Tak to vomdlím.
0: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň. Počkej, musíme Davida z té hypnozy dostat, jo?
1: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
0: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jedou.
1: Přesně.
0: Davide.
1: Kaput. Dejme pro verze.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Další muzika pro vás za malou chvíli a zdravíme samozřejmě i vás, kdo nás máte na cestách. Za volantem přidáme taky aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
6: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
5: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
6: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
5: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
7: Hoka Prima.
5: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci

0: děti zdarma. Penny. První pomoc hezky česky. Více na penny.cz.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: XXL Výprodej v online shop.cz.
6: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
12: Já bych koupil rákosku.
13: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
14: Housebrand Café, per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: nákup ví. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud pojedete po dálnici D1, tak opatrně okolo 91. kilometru ve směru od Prahy na Brno. V levém jízdním pruhu tady teď probíhá údržba vozovky. Tak pozor na to a šťastnou cestu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Za 6 minut 8 posloucháte pondělní Hitrádio, to nám dělá velkou radost a my se ptáme, plánujete letos dovču v Itošce, tak zesilte rádio. Co rozhodně nedělat v Itálii, jaké jsou ty největší kulinářské zločiny, jo? Tak fópa může vzniknout třeba, pokud si objednáte cappuccino dopoledne po 11. Jo? Číšník se na vás bude dívat divně, ale ne, že by byl neurvalej, ale že chce vám pomoct vyhnout se podrážděnému žaludku.
1: Jo,
0: takže to myslí dobře, jo. Co teda je absolutní fópa jíst na schodech, svačit u památek, to může skončit pokutou od policie. Potom, to, co tady děláme v Čechách, když jdeme třeba do pizzerie a namáčíme kousek pečiva do oliváče, jo, tak to v Itálii nikdo nedělá.
2: Aha.
0: No.
1: Jak to?
0: Nevím, prostě nedělají to. A taky je pro ně urážka poručit si k těstovinám nebo risotu s mořskými plody parmazán.
1: No ale je lahůdka, to je nejlepší.
0: A nebo taková klasika, asi se v tom poznáme všichni, když jdeme pro nějaký ovoce do obchodu a saháme, jestli je třeba měkký nebo to. No. Hele, tak na trzích takhle sahání nebo mačkání na ovoce nepřijatelný, jo. Takže si říkám, letos mácháč, jo, nás nikdo omezovat nebude. Já to chápu, protože že se nemá v Itálii sypat na risotto parmezán, protože na risotto se vždycky sypá i dám 30, jo. A pro umocnění gastrozážitku se přidává ještě aro kečup v plastu. A to cappuccino před 11. je taky hřích, protože před 11. se podává espresso. Pojďme na muziku. Pink, Trustfall, do 8. tady na Hit Radio. Hezké ránko.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy nevěří, že nový stavební zákon pomůže. Stavební společnosti a developeři jsou ke změně stavebního zákona skeptičtí. Více než polovina z nich neočekává zrychlení povolování staveb ani celkové zlepšení situace. 3/4 navíc varují, že přechod na nový systém může přinést komplikace. Vláda slibuje rychlejší povolení do 1 roku, firmy ale čekají spíš dlouhodobý efekt, pokud vůbec. Do Česka se blíží tropy, teploty vystoupají až k 35 stupňům. Do Česka začne proudit teplý vzduch a víkend přinese výrazné oteplení. Na většině území se teploty dostanou nad 30 stupňů. Začátek týdne ale ještě přinese chladnější vzduch od Atlantiku a místy přehánky. Carolina slaví Stanley Cup. Hurikány vyhrály 6. finále na ledě Vegas Golden Knights 3-0 a po 20 letech získali vysněný titul v NHL. Pro českého útočníka Tomáše Hertla jde o další zklamání. Na trofej nedosáhl ani tentokrát. Letos se navíc Stanley Cup v Česku neobjeví, v týmu Caroliny totiž není žádný český hráč. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Vysočinu navštíví prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Do našeho kraje přicestují zítra a ve středu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Návštěvu zahájí v Košiticích na Pelhřimovsku. V plánu je také setkání s občany. Na Vysočinu pojede prezidentský pár podruhé, poprvé je navštívil před 3 lety. A jaké nás čeká počasí? Tak dnes by nás na Vysočině mělo provázet sluníčko, na většinou polojasné obloze, místy může být přechodně i oblačno, ale pršet dnes nebude a teploty do 24.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Ahoj, dobré ránko.
12: Krásné pondělí.
16: Snídaně šampionů.
12: Michal tady před chvílí spadnul, takzvaně hodil hubu do slova, to bylo boží.
15: Já jsem nečekal, že mě takhle potopíš veřejně před celou republikou, abych to vysvětlil. Mně se sundala ponožka v botě, svlíkla, tak jsem ji potřeboval si jako natáhnout během zpráv, a jak jsem si ji natahoval, tak mi se zamotaly sluchátka do boty a zmizel jsem pod stolem. A David nehnul ani brvou a jako naprostý profesionál. Dořekl celé zprávy.
17: Jsem profík.
15: Neskutečný.
12: Nicméně, co nás zajímá, jestli jste někdy zažili nějakou návštěvu rodičů partnera, která nedopadla úplně dobře. Zaspomínejte, zůstaňte s náma, za chviličku se nám to bude hodit.
0: Hit Radio Vysočina.

0: ráno tady na Hit Radio je hodně roztančený. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor. 8 hodin 5 minut, hezké ránko. Schválně vzpomenete si na svoji první návštěvu u rodičů vašeho partnera? Podle průzkumu je to totiž jeden z největších stresů na začátku vztahu a lidi na sockách se teďka mezi sebou chlubí, spíš sdílejí ty nejhorší trapasy. Tak co vy dva vzpomínáte na první návštěvu u rodičů vašeho partnera?
1: Já musím říct, že velmi dobře. Bylo to tehdy někdy na Vánoce a rovnou na 3 dny, když jsem tam jela poprvé, což se nikdy jako nedoporučuje. Ale jela jsem tam teda takhle nadlouho a když jsem viděla poprvé Kubovýho taťku, tak já jsem nevěděla, že je jako vtipálek a on mě začal zkoušet, jo, a říká, prostě přišla jsem k němu a on, otoč se kolem dokola. A měla jsem se tam otáčet, jak ty dýdne. A kolik je 2 + 2 a takhle. A já jsem si říkala, ježišmarja, jakože dýt je úplně jiný než můj Kuba, jaký to bude. A já měla hrozně
0: rozhrát. To jsi neřekla. Říkala jsi, co to je za debila?
1: Ne, ale byla jsem pak nahoře v pokoji, měla jsem nějaký rozházený hormony a normálně jsem tam slzela a říkám, Kubi, já to asi nedám.
0: Kubi, já to nedám, já jsem mu říkala, že 2 + 2 = 6, tyhle.
1: Ne, Kuba mě z toho strašně vysvobodil, jako zachoval se krásně, nicméně ta rodina je boží, jakože já jsem brzo zjistila, že taťka je fakt vtipálek a Kuba mi to ještě říkal, hele, taťka je prostě takovýhle a budeš ho mít nakonec nejradši, on je prostě skvělej.
0: Milý přivítání do rodiny, co David?
2: No taky jsem byl zkoušený, ale nějak to proběhlo a už jsem to tak trošku vytěsnil, takže se k tomu nechci vracet.
0: Chápu.
1: Dobře, co Michal?
0: Michal v pohodě. Tak já jsem si vzpomněl, není to teda teďka jako poslední partnerky, ale už to je kdysi dávno, bylo to Hradci Králové. David možná tuší.
2: Dobrá volba.
0: Dobrá volba. David z Hradce Králové, musíme říct. A my jsme jednou takhle šli vlastně s tou bývalou partnerkou a s jejími rodiči do jednoho baru, do jedné takové hospody.
2: No, jsem se lekl jako v hospodě na kovárně.
0: No a tam jsme se potkali poprvé a šli jsme teďka zpátky a my jsme se s tím tátou tak jako podepírali prostě navzájem a došli jsme k ním domů a teďka ona měla pokoj v prvním patře. No a samozřejmě já jsem čekal v tom prvním patře, než se vrátí ze sprchy, tohle najednou se otevřely dveře a říkám si, a je to tady. A tam jí táta. A říká, a já jdu prčic. Jo, takže to je takový můj, jako, vlastně ani ne trapas, já na to hrozně rád vzpomínám.
2: Takže to připomenout, že ten otec měl podobný vlas jako ta partnerka. Takže bych se divil, kdyby ti chvíli Počkej, netrvalo, než jsi...
0: Byla to vlastně ona, nebo to bylo?
1: Všimli jsme si článku, kde lidi opravdu na sockách teďka aktuálně sdílí svý nejhorší trapasy ze seznámení se s partnerem rodičů, teda rodičem má partnera.
0: Vy víte, jak to myslíme. Chceme po vás, abyste nás tady pobavili, abyste pobavili celou republiku. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777. Tady ty vaše největší trapásky právě s rodičema od vašeho partnera. Těšíme se na to, teď další muzika DJO na Hit Radio 808. Hezké ránko.

0: Bude 4:15, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, tohle jsou Linkyni. Katastrofální návštěvy u rodičů partnera, o tom je řeč. Ptali jsme se vás, jestli máte nějakou takovou historku, když jste poprvé potkali rodiče vašeho partnera.
1: Napsal nám třeba Tary, který nesplnil zadání, ale máme za něj samozřejmě radost. Napsal: ahoj rádio, s rodiči své manželky jsem se seznámil až tehdy, když jsem přišel spolu se svými příbuznými požádat o její ruku a srdce. A bylo to skvělé.
0: Hezký. Taky máme hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj. Já jsem svého kluka poznala na střední škole a jednou jsme vyrazili prostě do hospody na kulečník a tak jako poblbnout s kámošema a zrovna tam byli i jeho rodiče, nebo jeho rodiče. No a teďka mama mu upalovala cigáro u huby a já jsem tam přilítla, a to jsme spolu ještě nechodili, a zahodila jsem cigaretu do popelníku a řekla jsem mu: ty huli, ty budeš. No a zase jsem odběhla pryč a potom jsem přilítla ještě jednu a zase jsem mu odtrhla cigaretu od pusy a jeho matka to mě úplně nesnášela a možná mě nesnáší dodnes. Mějte se, Veronika, ahoj.
1: Já bych naopak bejtou maminkou to ocenila, já bych nechtěla, aby moje dítě kouřilo, a když by mu takhle ta budoucí přítelkyně eventuální taky to nechtěla dopřát, tak já jsem jedině pro.
0: Chápu, jak to myslíš, ale tady evidentně prostě tchyně se zastala svého syna, protože řekla: ale nebude ho nikdo omezovat. Jo? Je úplně jedno, že to je neřest, ale nebude ho nikdo omezovat. Taky nám napsal náš šéf svou historku.
1: Já si pamatuju, že mi naložili pyšně svoje vyhlášená dušená játra, celý kopec. Já je nesnáším, je to nejhorší jídlo, ale tenkrát jsem zatnul a všechno jsem to snědl. A držel jsem je. To je fakt, když dostaneš na talíři něco, co jako nechceš, ale musíš.
0: Je pravda, že s tím jídlem mi to připomnělo jednu věc, taky jsem zažil. Já nikdy, a to jsme tady nedávno řešili, nikdy nejím kuře příborem. Jo? Mm-hmm. Nikdy. A první oběd u rodičů tehdejší partnerky, hádejte, co bylo k obědu. Zkuste typnout, co bylo k obědu.
1: No tak ano, bylo to kuřátko teda.
0: Bylo to kuřátko a teďka si představ, že prostě nejseš na to zvyklá a jíš to prostě těma příborama, jo. Říkám, a to mám bojíc, prostě mě to ani nechutnalo, prostě to je tady, jak kdyby si jedla pizza prostě příborem, jo. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, hlasovky. David se ničemu směje, David se na něco vzpomněl. Davide, pojď.
3: Ne, nic.
0: Ať to je slušný, radši nic.
3: Začínit.
0: Pojďme. Minely, rampampam, 8 hodin, 17 minut, tohle Hit Radio. Za malou chvíli třeba doprava, no a samozřejmě spousta další muziky, tak hezké ránko.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hitrádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hitrádiu.
1: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
2: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
5: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezona a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
6: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
7: Kapely Činasky.
8: My máme rádi.
7: Lucie, Divoký Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
6: Vysočina Fest.
7: Největší multižánrový festival našeho kraje.
6: A vy budete u toho.
7: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
21: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
22: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
23: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
24: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud ale pojedete na trase z Tábora na Pelhřimov, tak za Lejčkovém buďte velmi opatrní. Dneska tady probíhají práce údržby.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
25: Thank you.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Tohle je K-pop na Hit Radio Golden Huntrix, 8 hodin 30 minut. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři a David je připraven nám povědět něco nového z ranního updateu, tak pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Čínská automobilka BYD kritizuje evropské továrny jako zastaralé. Firma, která chce v Maďarsku spustit výrobu už na konci roku, zároveň plánuje další evropský závod a usiluje o rychlé rozšíření v EU. Podle vedení je Evropa v porovnání s Čínou pomalá, což podle firmy komplikuje rychlé rozjezdy výroby i expanzi. Lewis Hamilton se po téměř 2 letech dočkal vítězství. Po svém prvním triumfu po delší pauze mluvil dojatě o návratu na vrchol a poděkoval všem, kteří v něj nepřestali věřit. Závěr patřil i silnému gestu směrem ke své stáji, když z pódia vykřikl své Forza Ferrari. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde 0,5 litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká fotbalová reprezentace 2 utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším stadionem je podle analýzy více než 6-násobný.
0: Takže my jsme v pohodě. To Mexiku.
2: My jsme v pohodě, ale představ si, že když v Americe na fotbal hráš si třeba 3-4 nebo třeba možná i 5 piv a zaplatíš za to 16 stovek.
0: Jako takhle. Myslím, že když už jako letíš do toho Ameru na ten fotbal nebo do toho Mexika, tak že už tě tak nějak jako cena toho piva trošku jedno.
2: Ještě když lístek stojí 20 tisíc třeba.
0: 20. No. Ale fuj, Davide.

0: přiznám, že za dva dny, co jsem tam byla, jsem v sobě měla jenom půlku jednoho drinku. A to se vám tak otevřou oči, jo? Já jsem měla proto čas sledovat různý typy lidí na festiáku. Takhle, bylo to letos celkem umírněnější, protože jak pršelo, a že pršelo hodně, tak asi jak na člověka nepůsobí to sluníčko tolik a tak, tak nedělali takový vylomeniny. Ale i tak jsem tam odhalila několik typů, jo? Takže za prvý třeba influencer. Jo, toho vůbec nezajímá ta hudba, ale hledá ten pravej spot na tu dobrou fotku z rokáče, jo? Vždycky. Těch tam bylo jako hafo. Potom bych to nazvala jako kameramanem Netflixu, na šířku všechny koncerty, vy vlastně ani nevidíte, co se před váma děje, koukáte jenom do toho mobilu a všechno natočíte a pošlete někomu.
1: Ale tady ty lidi, co točí na šířku, tak ty mám moc rád, konkrétně co to točí na koncertech, protože pak se pravděpodobně objeví video tady z toho úhlu, kde jste toho člověka viděla stát na YouTube a pokud si na tom koncertě nebyla, třeba jako já, moc na ty koncerty nemám čas, tak si to pak užívám takhle zpětně, takže tyhle lidi já miluju.
0: Pak je tam nejlepší kámoš všech, ten zase miluje všechny ostatní po pár pivkách, jo? Ten tam všechny objímá, rozdává lásku.
1: Známe.
0: Pak je tam člověk, co má 1% baterky a všech se ptá, jestli nemají náhodou powerbanku.
1: A nemáš C-čko? Ne, já mám lightning, jo, prosím tě, no, tak to nic.
0: Festivalovej důchodce, to jsem já, jo? Je vám prostě ani ne 30 ještě, ale už tam jako hledáte, kde si sednete prostě a říkáte si, je, tak já už na tohle asi nejsem. Tak to jsem byla já. A pak tam je hlavně ta festivalová láska. Kolik já jsem tam slyšela konverzací lidí, co se tam jako poznali.
1: Jasně.
0: A mysleli si automaticky, že to bude láska na celý život. Druhý den už o sobě neví, jo, ale ten den to je to.
1: A bylo to povídání nebo to byly citoslovce?
0: Oboje. No,
1: oboje, dobře,
0: různě.
1: No, dobře, super mejdan. Ty jsi zmínila na začátku, že jsi tam byla střízlivá, to je ano. Ten největší problém, jo, protože to známe asi všichni. Když se třeba ochomejteme na diskotéce a jsme tam střízliví, tak to je strašný panoptikum, jako jo. Nicméně asi nám dáte za pravdu, že s přibývajícími promile tenhle stav mizí, jo? No tak doufáme, že jste si rokáč užili a doufáme, že si užijete i další parádní muziku. Olga Lounová, jsem optimista, ať jste střízlivý nebo ne. Za chvíli tady na Hitrádiu, hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Tady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
10: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
11: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
12: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
13: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně.

0: třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Eko.com. Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
3: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.

0: Tady toho Taliana miluju, Damiano David. Snad i vás baví Born with a Broken Heart. 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko s vámi Michal Jasmin a David. Eva Farna. Edenový hat-trick završí zítra v úterý, možná vy jste byli v sobotu včera, anebo se chystáte právě zítra. Jasmin, ty jsi byla v sobotu.
1: Jo, jo, na tom prvním.
0: Ty jsi byla na tom prvním, tak pojď nějaký zážitky, dojmy.
1: Hele, ono se to moc nedá popsat, protože to bylo fakt dokonalý, jo. Člověk může dobře zpívat, ale nemusí mít ten zbytek a Eva má všechno. Já jsem člověk, který opravdu z koncertu třeba i odejde. Když to na mě nehodí nějakou emoci, může to být sebelepší, ale když to na mě nehodí nějaký pocit, tak já jdu pryč. A tohle bylo jako neskutečný.
0: Zásadní otázka, ty jsi tam byla s Kubou, pokud se nepletu s tvým Kubou. Plakali jste?
1: Plakali jsme, ano.
0: Kdo víc plakal?
1: Takhle, Kuba brečel asi 7x. Já jsem brečela půlku show opravdu, protože to bylo strašně dojemný, strašně hezký, měla tam zapojený do toho takový hezký příběhy a ty tanečníci, ta show obecně, ty efekty, muzikanti, prostě všechno bylo skvělý. Eva byla v minulosti spojovaná třeba s Dua Lipou skrz to, jak spolu zpívali a já bych to klidně srovnala právě s ní, jo, že to byla show na úrovni Dua Lipy. Fakt to bylo neskutečný. Já tady mám schovaný komentář někoho z Instagramu. Totální královna český pop music. Brečela jsem 4x. Jak můžete 3x vyprodat Eden a promlouvat přitom k lidem úplně civilně, autenticky a s lehkostí? Nevím, ale Eva jo. A to je přesně ono. Ona je tak strašně, jako tak dobře to celý zaspívala, zatančila, lítala vzduchem všechno, ale zároveň byla úplně normální holka a vyprávila příběhy, se kterýma jsem se i já tam stotožnila. Prostě skvělý.
0: Ty bys mohla psát normálně recenze, normálně články, ano, kdybys napsala recenzi. To je vlastně to, co jste slyšeli, tak pokud váháte, jestli třeba na ten zítřejší koncert zajít, stupenky nějaký jsou, Jasmin vám teďka vysvětlila, proč. Já jsem teda osobně nebyl, mrzí mě to, nestíhám, ale na internetu se válí tolik videí na sockách, takže já vlastně ten zážitek, samozřejmě nemám to z toho místa, ale projížděl jsem ty videa, viděl jsem záznam z celého koncertu a vlastně mě to moc bavilo, ale co mě teda moc nebavilo, my tady máme někoho, kdo něco dokázal, což je Eva Farná a pak je v komentářích na internetu s prominutím nablito. Jo?
1: To chci říct, že vlastně během té show ona měla na letkách citace nějakých hnusných komentářů, kde lidi hodnotili vzhled, váhu, všechno možný a že kvůli jako váze, že bude v Edenu sama a takovýhle věci. A teďka, jako my jsme tam měli všichni husinu a fakt jsme tam buleli, protože ona tam stála pak před tím vyprodaným Edenem, jasně, který v tu chvíli čekal ještě 2x. A věděla samozřejmě, že ty komentáře, že to je prostě plebs, ale dotkne se vás to a bylo to teda neskutečný a ráda bych viděla, jak jako schodila hřebínek těmhle těm lidem.
0: Myslím si, že všem schodila hřeben i tímhle songem, který tam hrál. Pokud se nepletu, byl poslední.
1: Byl poslední, ano.
0: Na ostří nože, no a ne náhodou bude poslední i tady u nás, to se týká pondělní snídaně šampionů. Eva Farna na ostří nože 8.55, tak pojďme si to užít jako na tom koncertě. Hezké ráno. S každým krokem.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Mějte se fantasticky, zvládněte pondělí.
2: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
1: V 6.00 jsme tady, tak ahoj.
2: Ahoj. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 72 ve směru na Brno bude v pravém pruhu probíhat údržba, tak s tím počítejte. A ještě jednou D1 mezi kilometry 91 a 91,5 ve směru na Brno bude v levém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky, tak i tady pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Pozor, pozor, do H+M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H+M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
5: www.autoradsek.cz, váš autorizovaný servisní partner Škoda.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Po chladnějším začátku týdne se nám bude oteplovat. Pátek a víkend už pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se navíc mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky čekáme zítra odpoledne a ve středu. Ústecká zoo slaví úspěch. Po 16 letech se tady narodilo mládě tuleně obecného. Následující dny budou ale pro něj kritické, jak vysvětluje tamní mluvčí Veronika Šranková.
9: V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se i startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky prosíme o ohleduplnost, zejména pak v okolí expozice tuleňů. Prostor je do odvolání uzavřen, přerušen je provoz zooláčku a zrušena jsou i komentovaná krmení tuleňů.
8: Ústecká zoo má aktuálně 3 tuleně, z toho je jeden samec. Unijní ministři zahraničí dnes budou jednat v Lucemburku. Budou řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie Sibiha.
0: Fotbalový servis.
8: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Nizozemsko na úvod šampionátu remizovalo 2-2 s Japonskem. Pobřeží slonoviny zdolalo 1-0 Ekvádor a Švédsko porazilo Tunisko 5-1. Čeští fotbalisté se na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
2: Tak dneska bude oblačno, čekejte, že se můžou vytvořit nějaké ty přehánky a teploty dneska odpoledne 18 až 21.
0: Hit Radio Vysočina.
2: No a krásné a pohodové pondělí vám z Hit Radia Vysočina přeje Markéta Zušťáková. Teď už další hity, tady jsou Deep Blue Something.

Offenbach, posloucháte Hit Radio Vysočina, je 9 hodin 13 minut. Tak víkend ovládla Eva Farná. Kdo nebyl v Edenu, tak určitě viděl a četl články na internetu, zkouknul nějaký videa, zkouknul pozitivní recenze. Já se teda přiznám, že si celý víkend zpívám její písničky, protože to na mě pořád někde skáče. Takže jedeme stále na té vlně, protože v úterý poslední koncert v Edenu a tady je právě teď na Hit Radio Vysočina Eva Farná, Mirai.

0: Na Hit Rádiu Vysočina, Alvaro Soler. Je pondělí a my všichni těmi auty vyrazili dneska do práce. Tak schválně pojďte informovat ostatní řidiče, jak to jezdí tady po Vysočině. Zahrajte si na dopravní hlídku Hit Rádia Vysočina. Pošlete dopravní hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. No a my každý všední den z těch došlých hlasovek vybereme vždycky jednoho výherce, co od nás dostane plnou nádrž zdarma.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
9: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mira,
12: Rybičky,
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
12: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

cti. Tohle byly Lady Gaga a taky Bruno Mars. A je čas na naši pravidelnou dávku optimismu. Tady je pozitivní minutka na Hit Rádiu Vysočina. Tak máte rádi čisté ulice a pořádek? Já si myslím, že všichni máme rádi. To potěší určitě zpráva teďka z hlavy, protože čistota ve městě se zlepšila a ještě se vylepšovat dokonce bude. Radnice totiž schválila nákup 37 zbrusu nových designových odpadkových košů. No tak super. A schválně, co byste dneska nejradši do toho koše vyhodili? Otravný budík nebo nějakou pondělní únavu, anebo něco úplně jiného? Jak to máte? Napište klidně. No a teď už na Hit Rádiu Vysočina Five a Queen, We Will Rock You. Je to srdcovka a další srdcovky i dneska po 12. hodině v našem vysílání. Tak si to nenechte ujít.

0: Slyšeli jste Disturbed na Hit Radio Vysočina. Máme za sebou docela větrný víkend a představte si to, že zrovna dneska, 15. června, je Světový den větru. A je to až s podivem, jak ten vítr jakoby se promítá do toho našeho života, kolik existuje mouder a různých rčení, jo? Třeba, nevím, kam vítr, tam plášť, mluvit do větru, vzít vítr z plachet a tak. Mluvit do větru, tak o tom bych něco určitě věděla. Každopádně vám přeju krásný pondělí. Za chviličku na Hit Radio Vysočina třeba kapela Krištof, tak buďte s námi. Hit
1: Radio. Dopravní hlídka Hit Radia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
2: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
5: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
4: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
5: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
4: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
5: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Starnet. Ostatní vás k internetu.

0: Internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
1: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
1: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
1: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
1: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
7: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
6: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 na kilometru 104 ve směru na Prahu stojí nákladní auto s defektem. Místo nehody je průjezdné bez větších komplikací. A ještě jednou D1 na kilometru 90,5 u Humpolce ve směru na Prahu. Tady dejte pozor na nepojízdné osobní auto, taky s defektem. Takže pozor na té dálnici, je tam docela husto. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
7: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
6: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
7: Více na vzvozíky.cz.
8: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
9: Já bych koupil rákosku.
10: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
14: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
15: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2020. 26 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
14: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Oficiální podpis se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Dosažení dohody s Íránem v zápětí potvrdil i americký prezident Donald Trump. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
0: Tak dneska bude převažovat oblačno, může přijít i nějaká ta přeháňka. Odpolední teploty 18 až 21, v noci polojasno až jasno a noční teploty 10 až 7.
12: Hit Rádio Vysočina.
0: S vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková. Už za chviličku pro vás budu mít pozvánky na zajímavé akce, které se konají v tomto týdnu.

Za námi John Legend. Tak já jsem si teda myslela popravdě, že dneska bude tepleji a je mi docela zima, takže už jsem si tady zavřela i okno v práci. A čtu si tady, že se bude teda tento týden postupně oteplovat. Dneska kolem 20, zítra 23, ve středu 26, čtvrtek 29, pátek, sobota, neděle 31. Tak myslím si, že to už bude i na koupání. Tak mě by zajímalo, jestli se těšíte, anebo se děsíte toho, že bude strašný teplo.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak v úterý od 19 hodin se v Jihlavském Cinestaru koná další dámská jízda, tentokrát předpremiéra českého filmu Bardotky, proběhne i fashion show nebo ochutnávka sýrů. A zveme vás taky na festival v Telči, který startuje v pátek s Kateřinou Marií Tichou, Olympikem nebo kapelou Vohnout. A v sobotu se pokračuje, bude Anaka nebo Richard Miller. Tak myslím si, že tenhle ten festiák, že tam musíte být. Přeju vám super zábavu.
0: Vysočina, tady jsme doma. No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
8: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
9: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divokej byl, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
8: Vysočina Fest.
9: Největší multižánrový festival našeho kraje.
8: A vy budete u toho.
9: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
10: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Stříteži. Auto Třebíč.
9: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
0: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

10 hodin 35 minut, tohle byl Martin Garrix na Hit Radio Vysočina. A nás čekají teďka YouTube a jejich Beautiful Day. A já zrovna přemýšlím nad tím, že krásný den nemusí být samozřejmě jenom díky počasí. Někdy může lít jako z konve, nebo můžou padat klidně trakaře, ale něco se vám povede, nebo někoho potkáte, nebo něco zažijete a krásný den je tady hned. Tak ať se to podaří dneska, to vám přeju a posílám právě teď YouTube.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina. Říká se, že co Čech, to houbař. Na tom, že většina českých houbařů ví, co sbírat a které houby jsou nebo nejsou jedlé, na tom má určitě velkou zásluhu Československá mykologická společnost, která byla založena před 105 lety. Takhle dlouho už to je. Tak teď jako docela pršelo i na Vysočině, tak si myslím, že by to mohlo začít růst. Když tak dejte vědět, jestli jste třeba o víkendu byli v lese a jestli rostou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
4: www.autoracek.cz, váš autorizovaný servisní partner Škoda.
5: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
9: Jaké pan to

0: už je tady! Zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
4: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Vy už

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 72,5 až 75 ve směru na Brno bude v jízdním pruhu pro pomalá auta probíhat údržba vozovky, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Pozor, pozor, do H+M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H+M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Zavádění vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestujících bylo hlavním cílem zavádění ETCS. Léčba každého Čecha za rok 2024 vyšla v průměru na 64 tisíc korun. Celkové výdaje na zdravotnictví dosáhly téměř 700 miliard. Kam putovala největší část peněz zdravotních pojišťoven, ví Romana Lojková z Českého statistického úřadu.
8: Největší objem finančních prostředků vydali v roce 2024 zdravotní pojišťovny na léčbu zhoubných novotvarů. Poprvé tak výdaje na léčbu onkologicky nemocných pacientů převýšily výdaje na léčbu nemocí oběhové soustavy.
7: Zdravotní pojišťovny tak uhradily bezmála 3/4 všech výdajů. Ceny ropy padají, klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíšou memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily na necelých 84 dolarů za barel. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
0: A teď pojďme mrknout, jaký bude ten dnešní den, tak obloha bude většinou oblačná, čekejte i nějaký slabý déšť nebo přeháňku a teploty odpoledne kolem 20 stupňů, takže dneska se neohřejeme, ale slibuju, bude líp.
6: Hit Radio Vysočina.
0: A už za chviličku se společně zbalíme na dovolenou, tak schválně, kolik kufrů budete potřebovat? Tady je Tim Berg.

To byla kapela Jelen, všude zdejší na Hit Radio Vysočina. Tak jedna švýcarská turistka se vracela z dovolené a na hranicích ji zastavili a báli se, že veze nějaký kontraband, protože ona měla 55 kufrů, jo. Tak celníci to raději zkontrolovali, zjistili, že to má opravdu jenom věci pro svou potřebu na dovolenou. Takže dámy, mě by zajímalo, do kolika kufrů byste se vešli vy. Tipuju, že manžel povolí jenom jeden, si myslím, protože 55 kufrů, to by trefilo každýho chlapa, co by to měl snad náhodou nakládat do auta.

0: the answer.
1: Slyšeli jste Morendy na Hitrádiu Vysočina, tak v Jihlavě jsou nové veřejné toalety, vlastně otevřené ode dneška, od pondělí 15. Ale lidi docela řeší otevírací dobu od 8 do 20 hodin. Prostě nadávají lidi, no, že to stejně nevyřeší problém s takovými těmi nočními návštěvníků uliček, co se jdou odskočit za jakýkoliv roh. No jo, tak má to nějaký řešení? Já nevím.

0: 12 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
2: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
1: pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
2: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
1: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
2: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
1: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
3: Hoka Prima.
1: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
7: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
9: Ekokom. Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
12: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
0: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I dneska večer po 18. hodině pro vás budeme mít Hit Radio Classic, to nejs 80., 90. a milénia a budeme hrát pro takový ten poklidný pondělní večer. No a tady je vlastně ukázka toho večerního playlistu, protože tady jsou pro vás právě teď Ariane, tak si užijte.

0: Zaspíval Miles Smith na Hitrádiu Vysočina, 11 hodin 40 minut, už pomalu, ale jistě myslíme na oběd, to nám zpříjemní, pondělní náladu si myslím, že určitě, tak spousta z nás má samozřejmě krabičky z domu, protože včera byl nějaký obrovský, velký nedělní oběd, něco vám zbylo, to je jasná věc, tak určitě dobrou chuť, my vám k tomu na Hitrádiu Vysočina budeme hrát, po 12. hodině srdcovky, tak zůstávejte s námi, já se loučím, přeju krásný zbytek pondělního dne a zítra v 9, ahoj.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaki.cz.

0: VVG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Zatart, opravdový elektrospecialista.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
18: Úplně vyčilovaný Míša.
17: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
19: To není to 6-7 teda.
17: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
18: Počítá to někdo teda?
17: Já vám to počítám, Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do toho rádia.
18: To se má nějak jako opakovat, nebo?
17: No, ideálně byste to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
18: Tak to vám
17: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
18: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
17: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jedu.
18: Přesně.
17: Davide.
18: Kaput. Dejme pro verze.
16: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně tady máme jen upozornění z D1. Tady pozor na trase do Prahy na kilometru 158 až 153 a na kilometru 168 pracují tam cestáři. Tak přejeme při pondělku šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
2: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
3: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
2: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
3: Více na www.vzvozíky.cz.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přelci Daňková. Slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory se opozdí. Platit měli už od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda jeho rezort získá dostatek peněz z rozpočtu na jejich pokrytí. Rozhodnutí očekává v červenci po jednáních s ministerstvem financí. Do zahraničí v posledním roce vycestovali téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST, co je důležité nepodcenit, doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
11: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
10: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to tamní premiér Starmer. Opatření má podle něj začít platit na jaře příštího roku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Už zítra přijede na Vysočinu prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V našem kraji tady budou do středy. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude ale i obranný průmysl a životní prostředí. V plánu je také setkání s občany. Návštěvu zahájí v Košiticích na Pelhřimovsku.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Mračna nad Vysočinou by se měla během odpoledne rozpouštět, k večeru by mělo vykouknout také sluníčko a teploty se zastaví na 20 stupních, zítra pak do 24.

Nádherné pondělí poledne, pondělní poledne, 12 hodin 2 minuty. Chtěl jsem říct, že je pondělí a že je poledne. A hlavně jsem se chtěl zeptat, jak to dáváte v práci po víkendu. Ráno asi bylo náročný, to chápu, ale teď už je polední pauza, tak už je zase o něco líp, ne? No a navíc vás čekají taky srdcovky. Konečně po víkendu 5 legendárních hitů, které dáme po sobě. Hitů, které máte rádi a třeba už jste fakt dlouho neslyšeli z rádia. A 6. bude na vaše přání. Jako první začínáme v roce 1997. Dáme si skupinu z Glasgow, která se jmenuje Texas a jejich hit Svatozář. Což mimochodem máme my všichni, kdo jsme v pondělí v práci, že?

0: na pondělní poledne, 12 hodin 6 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A víte, co v pondělí v práci člověk potřebuje ze všeho nejvíc? Odpověď je zvolnit. Je to tak. Já vím, že máte dneska všechny důležité porady, že máte plán na celý týden a člověk vlastně si v to pondělí tak trošku dělá ty nervíčky sám, protože nahrneme si toho na sebe moc, koukáme, co celý týden máme před sebou, co všechno musíme zvládnout, nastavíme si teda opravdu nějaký ty hranice, nějaký plány, no a v pátek, jak se říká, akorát u večeře dojídáme zbytky od oběda, že jo, protože prostě pořád nestíháme, pořád jsme v nějakém presu. Obzvlášť, jestli pracujete třeba jako řidič PVLka nebo nějaký balíkový služby, tak tam víte, že už ve chvíli, kdy si sednete ráno za volant a nastartujete, tak už v tu chvíli nestíháte, už jste 10 minut ve skluzu. Takže pojďme trošku zastavit čas. A od toho jsou tady i dneska srdcovky na Hit Radio. Mám tady právě teď pro vás, pro všechny, pokud už teď cítíte, že jste ve stresu, hit, který vás vrátí trochu na zem, se kterým se sklidníme a se kterým opravdu na chvíli zastavíme čas. Tohle je velká romantika. Rok 1984 a Stevie Wonder. No new-

0: Posloucháte pondělní srdcovky na Hit Radio, je přesně čtvrt na jednu odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přišla mi teď krásná zpráva na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 právě k této srdcovce. Je od Marcely a píše: ahoj Jirko, moc prosím, co je tohle za píseň? Nikdy jsem ji neslyšela, ale zamilovala jsem se na první poslech. Děkuju moc, Marcela. No tak milá Marcelko, tohle byly Planet Funk, italská elektrokapela, a konkrétně hit z roku 2002. A já teda musím říct, že mě baví, jak píšeš tady, zamilovala jsem se na první poslech. Stalo se vám to někdy? To je totiž něco, co hudba opravdu umí. Jo? Láska na první pohled možná existuje, možná ne. Možná, že jste ji zažili, většinou spíš asi ne, ale zamilovat se na první poslech, tak to se opravdu v životě stává velmi často. Ve chvíli, kdy máte husí kůži, jdou vám slzy do očí, anebo se vám prostě rozbuší srdce a vám se chce začít tančit, tak v tu chvíli poznáte, že je to to pravé. Já si teď vybavuju scénu z filmu Pretty Woman. Víte, kterou myslím? V opeře. Jak tam byla Julia Roberts a jak on jí říkal, jaký to tam říkal? Dámy, ženy, pomozte mi teďko. On jí řekl něco v tom smyslu, že u opery je to tak, že podle prvních tónů pozná, jestli se jí líbí nebo ne, a že pokud ano, tak jí propadne na celý život. Ne? Tak nějak to tam bylo. No, tak. Tak přesně tak, jak to tam ten Edward řekl, tak to platí. No a v tom případě tady pro vás mám ještě jednu srdcovku, možná, že ji také uslyšíte poprvé v životě, a je to malá ochutnávka britského, anglického roku. Rok ve Velké Británii v 90. byl prostě jiný. Byl skvělý, byl nadčasový. Tohle je kapela Suede a hit z roku 1996. Tak snad se vám bude líbit.

0: Víkend na Hitrádiu, pátá srdcovka ve 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Posloucháte srdcovky, 5 srdcovek je úspěšně za námi, ještě nás čeká ta jedna na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, do jaké kapely jste se na první poslech zamilovali vy. Protože mám tady další zprávu od Elišky, která píše: ahoj Jirko, to máš pravdu. Já se takhle zamilovala na první poslech do Queenů. Mám doma všechny jejich desky a taky zarámovaný obraz Freddyho v obýváku. Láska na první poslech opravdu existuje. Takže, čeká vás setkání s vaší láskou na první poslech. Už za chvíli srdcovka na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Jsem na WhatsApp do Hitrádia, tak pište mi, co byste tedy chtěli slyšet. Jakou kapelu, jakou skupinu, jakýho zpěváka, jakou zpěvačku, co byla ta vaše láska na první poslech. A dneska, kromě toho, že vám zahraju vaší srdcovka na přání, tak vám ještě navíc přihodíme 4 vstupenky na Vysočina Fest, který bude v Jihlavském amfiteátru od 2. do 4. července. Budou tam Lucie, Divokej Bill, Miraj, Činasky, Ben Kristoveo, MiG-21 a další a další a další. Tak to máte ještě dneska ode mě navíc, takhle, když je to pondělí a vy posloucháte Hitrádio, tak abyste z toho pondělí taky něco měli. Za chvilku tedy speciální srdcovka na přání, tak buďte s námi.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
3: Úplně vyčilovaný Míša tady.
2: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
4: To není to 6-7 teda.
2: Ne, je to 4-7. 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo. Takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo. Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
3: Počítá to někdo teda?
2: Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do toho rádia.
3: To se má nějak jako opakovat, nebo?
2: No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
3: Tak to vám
2: Davide,
3: vím.
2: Počkej, Davide. Davide, už přestaň.
3: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
2: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou.
3: Přesně.
2: Davide.
3: Kaput. Dejme pro verze.
1: Dej si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
6: To jo. Těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
7: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
8: www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
9: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
10: Kdo šetří, má za 3.
11: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
10: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
11: Zítra ušetříme.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
16: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mira.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa,
12: Harley,
17: Tomáš Klus,
12: Single X.
17: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
19: Tohle není jen festival,
20: to jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
21: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
22: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
23: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
24: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
23: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
24: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
23: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
24: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
25: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko na Hit Radio, 12 hodin 37 minut. Největší hity, největší srdcovky. Je tady pondělní srdcovka na přání, která je výjimečná v tom, že za vaše přání vám ještě navíc dám 4 lístky na jeden z nejoblíbenějších letních hudebních festivalů u nás. Vysočina Fest. Letos se uskuteční už jeho 12. ročník a opět to bude program nabitý koncerty. Jak jsem říkal před chviličkou, tak Lucie, Divoký byl, Činasky, Miraj, MIG 21 a další a další. Je to od 2. do 4. července a 4 lístky a píseň na přání dnes míří k Jardovi, který píše: ahoj. Pro mě Láska na první poslech jsou jasně Bon Jovi. Dnešní píseň na přání je tak jasná. Cokoliv od nich. Díky moc, Jarda. Tak Jardo, gratuluju. A zároveň, jasně, jdeme na Bon Jovi. Teď se asi úplně nabízí It's My Life, že jo? To máme asi nejraději úplně všichni. Ale já si říkám, přece jenom ty srdcovky, ty jsou trošku výjimečný, tak co kdybychom si dali jako srdcovku úplně první hit, který Bon Jovi vydali? Víte, co je to za píseň? Nahráli ji v roce 1981 jako demíčko. Pak v roce 82 už oficiálně ve studiu a nakonec až v roce 84 tak vyšla na albu. To je přesně ona. Věděli jste to? Jste možná ani netušili. Tohle je ten úplně první hit, kterým celému světu řekli: tohle jsme my, Bon Jovi. A jako klobouk dolů, protože je to mega hit a je jako fakt jako skvělý, že se jim ho podařilo překonat. Tak tady jsou Bon Jovi! Bon Jovi.

Hokejový hit Sweet Caroline na Hit Rádiu a vlastně se nám to hodí, protože Carolina tak v NHL vyhrála po 20 letech Stanley Cup. Wow, gratulujeme, jenom je nám líto útočníka Tomáše Hertla, který hrál v tom druhém týmu a tak se znovu trofeje nedočkal. Každopádně po 20 letech to je obrovský úspěch. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi. Ještě stihneme například Taylor Swift nebo Lady Gaga. No a zároveň za srdcovku na přání lístky na Vysočina Fest pro vás budu mít i zítra. A aby vám to nebylo líto, tak po celý tento týden. To vám můžu slíbit. Poslouchejte srdcovky na Hit Rádiu.

0: jsem na to sám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
3: Hele, co City Park?
2: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
3: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
2: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
3: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
4: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
7: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a

0: Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
2: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
3: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
2: Začneme očistnou koupelí nohou.
3: Následuje relaxační masáž.
2: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
3: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
2: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
8: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abracadabra ve 12 hodin 58 minut. Abracadabra je dobrý zaříkávadlo. Kéž by to fungovalo v životě tak, že mávneme kouzelným proutkem a nejsou nikde žádný kolony a jezdí se krásně. No tak bohužel nefunguje, no. Tak se pojďme podívat v aktuální dopravě, jak to vypadá teď na našich silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársko mezi Tišnovem a Velkou Bíteší za odbočkou na Křoví havaroval osobák. Místem s opatrností projedete, ale počítejte tam s nárazovým zdržením. A na D1 na Brno pozor na uzavřený levý pruh na kilometru 72. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. OSVČ čekají od července změny, týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné, na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
10: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
9: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Od ledna do dubna se v Česku prodalo 16 000 starších bytů, což je zhruba stejně jako loni v tomto období. Metr čtvereční za rok ale podražil o 6 000 na zhruba 72 000 korun. Přestože ceny v prvních čtyřech měsících překonaly dosavadní rekordy, tempo jejich růstu meziročně mírně zpomalilo. Chorvatští potápěči našli v plachetnici, která se u Splitu potopila s českou posádkou, tělo pohřešované osoby. Počet obětí tím vzrostl na 4. Další zbylí 4 členové posádky jsou v nemocnici a jejich stav není vážný. Ke kolizi katamaránu s plachetnicí s českou posádkou došlo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Ve Žďárských vrších můžeme obdivovat nejen ovce a poníky, ale nově také koně. Zvířecí skupina tam pomáhá s vypásáním. Kobylka a plemene Huffling poslouží i jako jezdecký kun pro děti, které ochráncům přírody pomáhají. Kvůli pokrytí nákladů spojených s péčí o tohoto koně a jeho výcvikem pořádá sdružení veřejnou sbírku.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Vysočině se nebe začíná postupně protrhávat, večer by už mělo být skoro jasno, teploty se pak zastaví na 20 stupních, od zítřka se pak začne oteplovat a blíží se i třicítky.

platíte teď někdy náhodou pokutu za rychlost? Jako dopravní pokutu? Ono totiž takhle, kort v pondělí, když vám přijde nějaká SMSka a tam se objeví, ty bláho, někde jsem udělal nějaký přestupek, no asi je to možný, člověk tomu hned věří, tak to prostě rovnou zaplatíte, protože nad tím ani nepřemýšlíte. Kort v pondělí, takhle ještě navíc po obědě, kdy se zase vracíte zpátky do té pracovní reality. Tak mluvím o tom z toho důvodu, že to je jedna z nejčastějších podvodných SMSek této doby. Podrobnosti vám řeknu za chviličku, i to, jaký 100% poznáte. Tak buďte s námi, do té doby hity jako Rybí Williams, nebo právě teď David Guetta. Hit Radio Vysočina.

Alvaro Soler na pondělní odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio a teď pozor. Když vám přijde SMSka, že jste udělali dopravní přestupek a máte zaplatit pokutu, tak co uděláte? Leknete se, hned to zaplatíte, že jo, a potom zjišťujete, kolik bodů za to bylo. Tak tohle je naprosto normální scénář, to udělá skoro každej, nemůžete na sebe být za to úplně tak naštvaný. A tak není divu, že to je jeden z nejúčinnějších a nejčastějších podvodů dnešní doby. Je to tak, když vám taková SMSka přijde, je to téměř jistě podvod, pokuty chodí do datovky nebo poštou, navíc nikdy to není jenom obecný info, jako v té zprávě, spáchali jste přestupek, zaplaťte, jo, ale když už vám ta pokuta přijde, říkal kamarád teda, tak je tam SPZka vašeho auta, datum, kdy a kde to bylo a tak dále. A jestli je to rychlost, tak je tam často i fotka z radaru. Takže opravdu pozor na tyhle podvodné SMSky, teďko v Česku chodí prostě jedna za druhou. A je to zvláštní, je vlastně úplně jedno, v jaký době žijeme. Jo, stejně prostě, ať je to teď, nebo to bude třeba za 100 let, tak prostě pořád nás někdo bude chtít obrat o prachy. Tak třeba o tom naslíváme za 100 let číslo 2.

0: Begin na Hit Rádiu. Je 13 hodin 22 minut. S vámi Jirka Pelnář a protože pomalu Alici se nám blíží letní prázdniny, dneska máme 15. června, tak už máte nahlášenou dovolenou v práci? Jo? Tak schválně, kolik týdnů volna si berete? Jeden, dva, tři dokonce. Co je málo pro naše tělo a psychickou pohodu a kolik dní opravdu potřebujeme, tak to vám řeknu už za chvilku. Tak dál buďte s Hit Rádiem, abyste si když tak podle toho ještě zkusili to volníčko poupravit. Do té doby z hitů například Global DJs, What a Feeling. K tomu nebude chybět ani Red Hot Chili Peppers a bude i Miley Cyrus. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: www.forcamping.cz. For camping. Venku je nám krásně.
1: Tady chci bydlet.
0: Venku?
1: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
0: A kde bude ložnice?
1: Na louce pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: For camping. Venku je nám krásně.
2: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
3: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divoký byl, Ben Kristoval, Štajn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
2: Vysočina Fest.
3: Největší multižánrový festival našeho kraje.
2: A vy budete u toho.
3: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
4: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Flash 10.

Mark Ember na Hit Radio ve 13 hodin a 35 minut. Fajn pondělí vám přeje taky Jirka Plnář a teď důležitá věc. Sedíte? Jo? Tak seďte, protože tohle by vás mohlo položit. 3 týdny volna. 3 týdny volna. Tolik potřebujete dovolený, abyste si odpočinuli. Haha! Teď je ta chvíle, kdy se opravdu můžeme velmi, velmi hlasitě zasmát, jo? Na rovinu. Kdo má dneska takový luxus, že si může vzít v práci 3 týdny najednou? Dali by vám to vůbec? Experti to totiž doporučují, jo? Protože prý první týden se teprve vzpamatováváme z práce. To je pravda. Takže neodpočíváme. To známe, to víme. Druhý týden v hlavě nám teprve začíná to volno a až ten 3. týden opravdu relaxujeme. Až ten 3. týden to naše tělo dostává doopravdy to, co z dovolený potřebuje. Já nevím, já na rovinu, občas mám pocit, že si experti berou dovolenou z reálného světa, protože tohle, já jako chápu, že pro to tělo je to potřebný, ale ta realita je asi jako úplně jinde, protože my v Česku si většinou bereme volno, na jak dlouho, tak na týden, ne? Na týden a zase zpátky do rachoty. Týden volná, potom zase zpátky, OK, pak si zase vezmeme nějaký týden, třeba přes vánoční svátky a tak podobně, ale jako 3 týdny v kuse. Zažili jste to někdy? Dejte vědět na WhatsApp Hit Rádia, tady máte Red Hot Chili Peppers. Hezký odpoledne.

0: si způsobem zregenerovat, to je úplně jiný svět. Takže zdravím do nemocnice, do každé nemocnice v Česku, klobouk dolů, před tím, co děláte, je to prostě psycho, absolutně to nechápu a strašně to respektuju. Ve 3:15 si dáme další hity, za chviličku například Huntrix nebo taky Edward Maya a Vika Gigulina. No a pokud pojedete letos na dovolenou autem, tak my, Hit Radio, vám přispějeme na benzín. I dneska odpoledne mezi 15. a 18. můžete získat plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete i na našem webu.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
3: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
2: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
3: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
2: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
4: Hoka Prima.
2: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
9: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
12: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Vysočina.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěr hodiny patřil B.O.B. a Hayley Williams. Je 13.58, nejvyšší čas dát si na Hit Radio aktuální zprávy. Tak pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Jihlavsku mezi Dolní Vilímčí a Vystrčenovicemi je ode dneška uzavřená silnice kvůli opravě. A pozor taky na uzavřený pravý pruh na dálnici D1 směrem na Brno na kilometru 72. Vaše dopravní info posílíte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
7: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme, možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
6: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
7: Více na www.vozíky.cz.
8: Housebrand Café per favore? Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Jedenková. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde pouze k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
16: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
15: Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA. V souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PID a IDPK. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Informace o škodách mohou podat ještě dnes a zítra. 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Doplnil už jisté účastníky Španěla Alcaraze a Němce Zvereva. Laver Cup bude na konci září hostit Londýn. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Řidiče na Žďársku omezí další uzavírka. Od čtvrtka 18. června neprojedou v Bystřici nad Penštejnem v ulici Na Skřipci. Cestáři tam budou pracovat na inženýrských sítích a s omezením počítejte také v ulici Nádražní. Ve městě je uzavřená i ulice Krátká, tam se to šoférům otevře 30. září, píše to Žďárský deník. Přejeme šťastnou cestu.
17: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Mračna nad Vysočinou by se měla během odpoledne rozpouštět, k večeru by mělo vykouknout také sluníčko a teploty se zastaví na 20 stupních, zítra pak do 24.
13: Jirka Pelnář, Hitradio.
0: 3 minuty po 2. hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Máme pondělí 15. června. Dneska přichází výplata. Zítra už tam zase nebude, tak si užijte ten pohled na účet. Možná si můžete udělat nějaký print screen. Tím se dostávám k tomu. Máte u sebe teď nějaký prachy? Se vás tam jako takový ti... máš nějaký drobák? Ne, ale myslím to vážně.
3: Lucie, ty máš nějaký peníze u sebe?
15: Ale ty to řešíš už od rána. Kam ty míříš, to vůbec nevím. Já mám, myslím, až 50 korun možná mám v peněžence.
3: A máš
15: jako cash, jako, no.
3: Máš cash, jo?
15: No, 50 korun.
3: Tak
15: ale náhodou.
3: Tak, jasně. Každopádně jsi první, kdo dneska mi odpověděl, že má u sebe nějaký cash. Prej se cash normálně už jako nenosí. A to je právě i téma dnešního pořadu Pravda nebo Bullshit. Tak budu chtít znát i váš názor už za chvíli tady na Hit Rádiu. Teď Ed Sheeran.
14: Hit Rádio Vysočina.

0: Ed Sheeran na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady tento týden naše první téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit. Vědci, tedy...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% lidí v Česku u sebe nenosí hotovost. Absolutně. Jak jste na tom vy? Máte u sebe hotovost? Nosíte u sebe nějaký peníze, máte rádi, když to šustí, potřebujete mít ten kontakt s penězma, anebo už máte prostě všechno bezkontaktně a platíte telefonem, prstínkem, kartama a prostě takhle, když se něco stane, tak u sebe nemáte opravdu ani korunu a musíte rychle běžet do bankomatu, kdyby náhodou. Dejte vědět na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777. Zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. A zároveň u toho klidně můžete napsat, kdy se vám to... třeba vymstilo, že jste u sebe neměli hotovost. Těším se na vaše názory. Do té doby tak si dáme dva hity, Leony, anebo právě teď Waitus na Hit Radio.

0: Leony na Hitrádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 63% lidí v Česku tak prý u sebe nenosí hotovost. Říkají to
1: vědci.
0: Jak je to u vás? 777937 a 777 je WhatsApp Hitrádia. Píšete zprávy, tak třeba tady mám: ahoj, hotovost u sebe už nenosím, všude platím telefonem, ale vymstilo se mi to, když jsem chtěl jet autobusem a řidiči nefungoval terminál. Jasně. Čauky, já jsem v Tatrách ztratila mobil, kde jsem měla nahranou kartu, žádná hotovost, na benzín a cestu zpátky do Ostravy se mi skládali turisti. Takže bez hotovosti už nikam nejezdím. Zdraví Simona. Taky dobrý, taky dobrý. No jasně, to je prostě jako ono. Vybije se vám telefon, ztratíte telefon a jste bez jakýchkoliv prostředků a vlastně, když u sebe nenosíte ani fyzicky tu kartu, tak logicky nemůžete ani vybrat. Tohle je taky zajímavý. Od doby, co mám děti, tak u sebe nosím peníze. Alespoň 5 kilo u sebe mám vždycky a jednou se mi taky vymstilo v obchodě, že mi nešla karta a neměla jsem peníze. No trapas jako blázen. Zdraví Martina, tedy pardon, Marina. Ty děti, to je jasný. Jakmile člověk má ty děti, tak to všechno začíná přehodnocovat. Ahoj Jirko, já nějakou hotovost vždycky nosím, chodím na nákupy, na farmářský trh a tam kartou nejde platit všude. A i malé částky, jinde je mi blbý platit kartou. Dokonce i na výlet balím drobné, na záchod a turistické vizitky. No jasně, no jasně. Drobný na záchod, to je taky další věc, kterou člověk potřebuje. Ale prostě já se přiznám, že já jsem z těch, kdo u sebe opravdu jako hotovost absolutně nenosí vůbec. Ani si nepamatuju, kdy naposled jsem tady nějakou hotovost viděl. Hledám tady ještě takhle ve vašich zprávách, co mi tady píšete. Jednoznačně hotovost pořád u sebe, je to přece jenom jistota, sítě můžou spadnout kdykoliv. Zdraví Roman. Díky Romane za zprávu, to je pravda. Ahoj, jeden kamarád říkal, že občas... Co? Jsem si to musel přečíst takhle jako dopředu. No tak jo, tak jeden kamarád říkal, že občas využije služeb dívek u silnice a ty prý karty neberou. Takže tu hotovost u sebe má stále. Ale pšt. Rozumím. Tam kartu u sebe mít nemusí. Tam by měl mít asi spíš kartu pojišťovny, teda často u sebe. Si myslím, teda, jo? Co vy? 777 937 777. Jaký jsou vaše zkušenosti? Dejte vědět.

0: Raze a Bruno Mars na Hit Radio ve 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 63% z nás v Česku u sebe už vůbec nenosí hotovost a spolíháme se jenom na to, že platíme bezkontaktně. Co vy na to? 777-937-777, tak to je telefonní číslo na WhatsApp Hit Radio. Mám tady i hlasovky.
2: Já osobně a velký okolí okolo mě vždycky jako hotovost máme. Já třeba teď momentálně mám peněžence nějakých 15 tisíc.
0: 15 tisíc?
2: To je všechno.
0: Takže, OK. Dobře, děkuju, díky za názor. 15 tisíc jenom tak jako u sebe v keši nosit v roce 2026? Nechodíte moc po ulici asi, co? A ještě by mě zajímalo, jestli to máte v ruličce teda. Ale no, tak to je zase jako úplně asi jiný téma, kolik ještě jako u sebe takhle člověk nosí. Ale 15 tisíc to je dost teda. To si myslím jako, že v dnešní době takhle mít jenom tak u sebe. OK, co další hlasovky, které tady od vás mám?
3: Ahoj. Tak já u sebe nosím ze zásady kartu a když potřebuju peníze, tak proto vždycky jezdí se mnou můj partner. Když je zapotřebí drobných anebo papírových, tak platí on. Tak zatím.
0: To je chytrý, to je dobrý. To je dobrý, takže máte u sebe kartu a zároveň i pokladničku. Krásný. No tak jo, tak já myslím, že to můžeme uzavřít a v tuhle chvíli podle všech zpráv, co sami takhle chodí na 777-937-777, můžu říct, že
1: vědci
0: se mýlí. Není to 63%. Podle mě je to mnohem vyšší číslo. Už jsme si na to zvykli. Máme s tím i nějaký problémy. Obzvlášť, když máme vybitou baterku na telefonu a ještě nám do toho někdo zavolá na poslední chvíli, než jdeme platit. Ale to už tak je. Takový už je tedy 21. století. Díky za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radia. Zítra téma číslo 2 opět ve 2 odpoledne.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
9: Mira.
7: Rybičky.
9: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
9: Harley,
7: Tomáš Klus,
9: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
12: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Střítaži. A auto Třebíč.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
13: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Eva Farna a Mirai, jejich společný duet. Vzpomeneš si, pokud by ta píseň nebyla o lásce, ale byla o koncertu v Edenu, tak by se jmenovala Nezapomeneš. Ano, dva koncerty v Edenu už má za sebou Eva Farna a zítra je třetí poslední a podle všech reakcí můžeme brzy Evu korunovat na královnu českého popu. Show to totiž byla monstrózní. Tak pokud půjdete zítra, máte se opravdu na co těšit a pokud jste si ještě navíc u mě minulý týden vyhráli lístky na koncert tady v čase 12:15 na Hit Rádiu, tak ještě jednou gratuluju, fakt to bude stát za to. Viděl jsem spoustu fotek, spoustu videí a klobouk dolů, show teda extrémní. My jdeme do roku 1986, tedy do roku, kdy Eva ještě nebyla na světě, za to byli na světě status quo a tenhle legendární hit se zrodil. In the Army Now.

14 hodin 43 minut, nejvyšší čas taky pomalu, ale jistě se připravit i na naši odpolední show, která začíná přesně v 15 hodin. Pokud pojedete zítra po dálnici, tak obzvlášť dávejte bacha na dálnici D35, protože zítra se odehraje něco, co tady ještě nebylo. Tanky budou na dálnici. Ano, zítra budou sociální sítě plný tanků,

ve směru na Ostravu, na Velký Újezd a potom zase zpátky směrem do Útvaru. Budou jezdit prostě několikrát, protože naše armáda se bude nacvičovat, jak se jezdí v kolonách. Jak tanky jezdí v kolonách. Tak zítra to opravdu bude velmi veselý, tak jenom dávejte pozor. Zároveň nesmíte se mezi ně zařazovat a připomínáme, že vojenský konvoj má vždycky přednost. Tak buďte velmi opatrní na dálnici a jenom doufám, že ta paní, co tenkrát v té fábi vyřadila ty pandury, tak že zítra zůstane doma. Jinak by bylo opravdu velký veselo. Takže ještě jednou, zítra na sebe dávejte pozor. Dálnice D35, tak ta bude plná tanků. Od 15 hodin, to je taky další bomba, jak jsem slíbil, naše odpolední show. Tak se máte na co těšit. Já jsem Jirka Plnář a od 15 hodin, to je taky další bomba, jak jsem slíbil, naše odpolední show. Tak se máte na co těšit. Já jsem Jirka Plnář.

0: nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Chalupa v Proseči na Chrudimsku za 1 550 000. Chalupa v Pačejově na Klatovsku za 2 850 000. Rodinný dům ve Svijadnově Frýdek Místek za 7 990 000. Rodinný dům ve Štědré na Karlovarsku za 2 499 000. A byt 2 plus KK v Libochovicích na Litoměřicku za 2 800 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: obuv ví.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Hit Radio.
12: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 ve směru na Brno. Máme bouračku, stala se na kilometru 99,5, tak se tam připravte na zdržení v koloně. Jinak jinde žádné výrazné potíže hlášené nemáme, tak jak se jede vám? Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Ano, posílejte, potvrzuji, protože i dnes jednoho z vás vybereme a ten si odnese plnou nádrž zcela gratis. Více informací na našem webu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Česká armáda hlásí vysoký zájem o službu. Už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím zhruba 2300 žen a mužů. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků. Podle vojska pomohly hlavně mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Česko dál sužuje sucho, a to navzdory tomu, že v posledních dnech zapršelo. Kvůli suchu už začaly platit první letošní zákazy odběru povrchových vod. Omezení se týká povodí Ohře, konkrétně Lounska, kde už lidé nemohou vodou z potoků a řek zalévat zahrádky nebo napouštět nádrže. S ostrahou českých věznic bude nově pomáhat moderní technologie založená na přesném dálkovém měření laserovými paprsky. Vězeňská služba ji zatím nasadí v Plzni na Borech a také na Mírově. Systém upozorňuje na nedovolený pohyb vězňů mnohem dříve než stávající metody, čím se zrychlí reakční doba strážní.
2: Fotbalový servis.
6: Útočník Lamine Yamal je po zranění připravený nastoupit k dnešnímu úvodnímu utkání španělských fotbalistů na mistrovství světa. Hrát budou s Kapverdami. Yamal nehrál od poloviny dubna kvůli svalovým potížím. Vynechal závěr sezóny španělské ligy a nenastoupil ani za reprezentaci v přípravě na turnaj v Severní Americe. Dnešní duel v Atlantě tak s největší pravděpodobností začne jako náhradník na lavičce. Hrát se bude od 18 hodin našeho času. Španělsko ve skupině narazí ještě na Saudskou Arábii a Uruguay.
0: Právě fotbal máme za sebou, jdeme na počasí, v Jihlavě máme polojasno až oblačno, s teplotami 16,5 stupně, podobně na tom Havlíčku v Brod, Třebíč hlásí 18 stupňů, Pelhřimov 17 a nejchladněji je ve Žďáru nad Sázavou 15 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: A je ve hře plná nádrž zdarma. Pošleme vám prachy na účet, abyste si natankovali, a to i dnes. Tak stačí poslat dopravní hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Dejte nám vědět, jak se vám jede, ať už dobře nebo špatně. Mára a Markéta s vámi po 15. hodině. Zdravíme na celou Vysočinu a posíláme další hity. Tady už je Pharrell Williams.

0: but you're just a boy.
1: Beyoncé na Hit Rádiu Vysočina, tak a pozor na startu té odpolední pondělní show. Musím říct, normálně Sodoma Gomora, ale už opravdická.
0: O co jde, Marku?
1: Tak ty nevíš.
0: Povídej.
1: Ty jako nevíš. Vážení, pokud jste ještě neviděli sociální sítě Markéty Báťové, rozhodně doporučuju. Tam se totiž v sobotu stalo něco nekalého.
0: My jsme s bandou holek byli na Moravě, to je pravda. A dokážete si představit, co to asi znamená, když vezmete partu lidí, objednáte si soukromý autobus, kde už od rána jede party a přijedete na tu Moravu, kde je bazén. Tak tam jsme okamžitě s holkama naběhli. Samozřejmě jsem u toho myslela i na naše milovaný Hit Rádio Vysočina, takže jsem tam udělala takovou krátkou reportáž z bazénu. Klidně se na to podívejte. Holky mi tam asistovaly, jsou úžasný.
1: To není reportáž.
0: No to nedá se tomu říct úplně reportáž.
1: Já bych to jako reportáží nenazýval, reportáž vypadá jinak, ale Market tam prostě jak bazénní pana vystupuje z bazénu.
0: Ale mě to úplně překvapilo, jaký to mělo dosah, jak se to najednou stalo virální a už je to úplně mimo můj dosah. Mm-hmm. Najednou mi tam vzrostly followeri, že jo, má to asi přes 2000 lajků a už to žije úplně vlastním životem. Ale je to sranda, my jsme se to tak nasmáli a to je důležité.
1: Mně se líbí, jak holky, když něco takového vypoustujou, jak jako vůbec to nechápu, proč to má takový zásah?
0: Proč ty nahý holky v bazénu?
1: Proč? Jako, já jsem si tam jenom jako stoupla v bazénu, co já měla dělat, on dělal, no co jsem měla dělat. Ne, to je Sodoma Gomora.
0: Marek se tady u toho žulí.
1: Sodoma Gomora. Jakou jste měli sobotu a neděli vy? Byl nějaký hřích mimochodem, pokud ne, jeden teď na servíru. Půlnoční hřích, novinková spolupráce skupiny Krištof a čerstvé mis Dominiky Aláďa.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Ale potřebujeme i vás na druhé straně naší dopravní hlídku, tak staňte se její součástí, stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Já připomínám, že jednoho opět dneska vybereme a ten si odnese další plnou nádrž zcela gratis. Takhle rozdáváme každý den, tak nám dejte vědět hlasovkou, jak se vám jede, ať už dobře, anebo špatně. A teď se podíváme tedy na ty silnice.
2: No, máme tady jednu komplikaci, a to na D1 ve směru na Brno. Tvoří se nám tam mezi kilometry 95 až 100 kolona. Důvodem je nehoda, budete tam pojíždět aktuálně asi 10 minut, ale dobrou zprávou je, že žádné jiné další komplikace z Vysočiny hlášené nemáme.
1: No tak hlavně šťastnou cestu, v pořádku, dojeďte. A jak říkám, dejte nám vědět, jak se vám jede.
0: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
6: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
8: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
18: firma na zážitky
15: CZ.
19: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
5: Kapely Činasky.
14: My máme rádi víno.
5: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
2: Vysočina Fest.
5: Největší multižánrový festival našeho kraje.
2: A vy budete u toho.
5: Mediálním partnerem je Hit Rádio Vysočina.
3: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
9: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
3: Začneme očistnou koupelí nohou.
9: Následuje relaxační masáž.
3: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
9: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
3: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
6: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Smith na Hitrádiu Vysočina. No tak Market o víkendu řádila v bazénu. My ostatní se taky těšíme, až se zařádíme v bazénu a nebude to prosím pěkně dlouho trvat. Počasí tomu půjde hezky naproti a také se chystají otevřít koupaliště na Vysočině. Ano, odstartuje nám ta letní sezóna. My jsme dostali čerstvé informace přímo z Jihlavy z Vodního ráje, kdy Martin Málek, mluvčí právě služeb města Jihlavy, nám prozradil, kdy Vodní ráj zahájí letní sezónu.
1: Pořadí již 26. letní sezónu zahájí 20. června od 10 hodin sportovně relaxační areál Vodní ráj Jihlava.
0: A taky nás zajímalo, jaký novinky nabídne právě tato letošní sezóna.
1: Kolem bazénu je umístěno 110 lehátek, která jsou určená ke slunění a odpočinku. Nad částí ploch byly instalovány stínící sítě. Dvě sítě jsou u prostoru dětského hřiště. Jedna je mezi dětským bazénem a bruzalištěm a jedna nad venkovními poslovacími stroji.
0: Vymazlený, vyvoněný to bude letos ve Vodním ráji, takže se těším na 20. června a nejenom na toto datum.
2: No o den později, jak jsme tak zjišťovali, tak se otevře koupaliště taky v Lukách nad Jihlavou a pak už to pojede jako po másle, navíc má přát počasí, takže můžeme i Biotop Malvíny v Třešti 23. června a tak dále a tak dále. Pokud chcete podrobnější přehled, tak ho máme na webu Hitrádia Vysočina.
0: No tak vzhůru tam, my už se těšíme jak samozřejmě na to počasí, tak i na tu koupací sezónu. A teď jeden letní hit, krásná letní záležitost. Shakira na Hitrádiu Vysočina právě teď. Tak hezké odpo. Yes.

0: co se děje na Vysočině.
1: My už zítra zveme na dámskou jízdu s filmem Bardotky do Sinestaru Jihlava a kromě tady toho skvělého filmu vás čeká i tombola, dárečky a skvělá nálada. No a v pátek a sobotu zveme taky na festival v Telči do kempu Roštěnka. Letos se můžete těšit na Olympik, Vohnouty, Anuka, Rybičky 48, Richarda Millera a spoustu dalších interpretů. No a na místě samozřejmě bude náš promotým Hit Rádia Vysočina.
2: A další akce na našem webu hitradiovysočina.cz, tak tam mrkněte.
0: Vysočina, tady jsme doma. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
7: Já bych koupil rákosku.
8: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
9: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
10: Hele, co City Park?
9: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
10: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
9: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
10: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
11: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
15: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
15: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
17: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
8: Hit Radio.
18: Že duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Coldplay na Hitrádiu Vysočina za 10 minut 16 hodin a důležitá připomínka dnešního vysílání. Od dnešního dne se náš biják přesouvá na čas 16.10, takže pár minut nám zbývá do toho, abychom otevřeli ten pondělní biják. Opět budeme hrát uvolňásek do multiky na Sinestar. Ano, lístky stále k dispozici, to se nemění, akorát čas se nám mění. Takže po 16. hodině mějte telefony při ruce, opět budeme hádat filmovou ukázku, pustíme ten, kdo řekne správný název filmu, ten si odnese, tentokrát tedy Lupin, do multiky na Sinestar. A pokud byste se chtěli třeba dostat do toho kina ještě úplně zdarma, i to umíme prosím pěkně zařídit, stačí nám poslat dopravní hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37 a pokud vás vybereme jako jednu z výherních hlasovek, tak každý všední den rozdáváme plné nádrže zcela gratis.
1: A kdo by to nechtěl v téhle době?
0: A kdo by to nechtěl? Do kina zadarmo, z kina zadarmo, v kině zadarmo. Za chvilku Imagine Dragons nebo právě teď Rudimental.

0: Imagine Dragons na Hitrádiu Vysočina před 16. hodinou. Za chvilku zprávy, teď aktuálně pohled na silnice, tak jak nám to jezdí takhle při tom pondělním odpoledni.
1: Jdem se na to podívat, je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a řidiči, pozor na nehodu a kolonu na dálnici D1 směrem na Brno. Popojíždět budete mezi kilometry 95 až 100. Další potíže máme na Havlíčkobrodsku v Jedouchově, kde provoz blokuje srážka osobáku s nákladním autem. No a jestli i vy máte nějaká varování, tak posláním hlasovky pomůžete ostatním řidičům, ale také od nás můžete dneska získat plnou nádrž zdarma, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
10: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
14: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize a Český rozhlas tak ze státního rozpočtu dostanou necelých 8 miliard korun. Budou tak mít stejně peněz jako v roce 2024, tedy před loňským zvýšením televizního a rozhlasového poplatku. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky. Děti připoutávají nesprávně a v některých případech dokonce vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
15: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
14: Více informací najdete na webu cestujtesdětmibezpečně.cz. Češi si oblíbili práci na částečný úvazek. V posledním čtvrtletí loňského roku mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 515 tisíc lidí. Meziročně jich bylo zhruba o 31 tisíc více. Částečný úvazek častěji využívají ženy, které pečují o malé děti. Muži pak na částečný úvazek pracují hlavně ve vyšším věku. Dnes poznáme basketbalové mistry. O držiteli titulu rozhodne až poslední sedmý finálový zápas mezi obhájci titulu z Nymburka a Pardubicemi. Utkání začne přesně za hodinu a hrát se bude v Praze na Královce.
1: Ve druhé části odpoledne se na Vysočině začne oblačnost pozvolna rozpouštět a k večeru by mělo převažovat polojasno, případně i skoro jasno. Jihlava ale stále aktuálně hlásí většinou oblačno, no tak nás zajímá, jaké nebe nad vašimi hlavami panuje u vás. Klidně nám pošlete hlasovku na náš hitrádiový WhatsApp 725 44 38 37.
13: Hitrádio Vysočina.
0: A připravujte telefony taky, protože za chvilku otvíráme náš biják, opět budeme hrát o další volně pásek do multikina Sinestar. Pokud si říkáte, co se stalo, no nic, jenom prostě lehká změna o hodinu dřív, takhle posouváme si tady čas. 16.10, pravidelně ode dneška právě náš biják. Tak telefony do ruky, až zazní signál, volejte.

0: These beautiful things that I've got.
1: Biak. Biak.
2: Je to opět tady další volňásek do muziky na Sinestar, čas posunutý 16.10, to je tedy ten nový správný čas pro náš biják. A na telefonu Simča z Humpolce. Simčo, hezký odpoj, ještě jednou ahoj.
3: Ahoj.
4: Hezké ahoj.
2: Prosím tě, Simi, jaký jsi měla víkend?
4: Krátkej, jako každej.
2: Krátkej, ale tak co jsi dělala? Krátkej. Prozrať. Aspoň.
4: V sobotu jsme byli na dětském dnu. A v neděli jsme byli zkusit první na houby a už začínají malinký centimetrový kováře, tak to
2: hezky. Hele, moc pěkný, nicméně proti naší Market vlastně velká nuda, ta byla na rozlučce se Svobodou, válela se tam v bazénu, jako víš, to je úplně jiná liga. Nicméně ty můžeš předehnat, můžeš se válet v kině pěkně na nějakým dobrým filmu, stačí uhádnout filmovou ukázku a ten lupen je tvůj. Jseš připravená?
4: Sem.
2: Tak jdeme na to. Tady je dnešní filmová ukázka. Připomínám, chceme správný, přesný název filmu.
5: Ježiši Kriste, samice s tvrdým i.
6: No nesnad. To zkus napsat s měkkým, uvidíš, to ještě blbější. Samíc. Pět samíc.
3: Simi, tak co, říká ti to něco?
4: No, říká mi to, je to určitě z trilogie Slunce se, no. Hmm. A myslím si, že by to mohlo být Slunce seno třeba pár facek.
3: Máš tam ten otazníček, my ho dost dobře vnímáme. Poradit jako nemůžeme, jo. Možná ty tam máš nějaké rádce kolem sebe.
2: A možná je to správně.
4: No, právě. Samice s tvrdým, no jo, no, ale kde to bylo? Tak ne, tak já zkusím jahody. Manžel tady ukazuje jedničku,
3: je tam manžel.
4: Tak jedničku.
2: Mhm. Takže my jdeme k tomu prvnímu dílu, vlastně.
4: Tak já nevím.
2: Tak, ale teď je to napínavý a už nám to tady začne blikat.
4: Tak já to nechám na něj. Ne, Slunce seno, erotika, říká dcera. Tak
3: to je třetí, ale možnost.
2: Tak teď co?
3: Nevíme.
2: Erotika?
4: Třetí možnost, Slunce seno, erotika, říkáme.
2: Hele, to už opravdu zaznělo. Slunce seno, erotika, slyšeli jsme všechny díly, děkujeme za připomenutí.
4: No.
2: Pojďme se podívat, jestli teda Slunce seno, erotika. No.
3: Hele, Simi, je to tam a do kina půjde asi vaše dcera.
4: Jo, no tak to půjde určitě.
3: To měla pravdu.
4: To je šikovná teda, ta to rozsekla.
2: Teda neskutečný, napínavý a úspěšný. Simčo, zdravíme do Humpolce, velká gratulace, volňásek je tvůj, zaslouženě. Měj se krásně.
4: Skvělý, moc krát děkujem.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
2: No tak vidíte, dneska napínavé, ale úspěšné. Uvidíme, jak zítra po 16. hodině samozřejmě pokračujeme s dalším volňáskem do Multikina Sinestar.
1: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Ano, monitorujeme společně s vámi tu vaši cestu z práce domů a vy můžete být naší dopravní hlídkou. Stačí poslat hlasovku, hlasovou zprávu na náš WhatsApp nový 725 44 38 37. Ve hře stále každý všední den plná nádrž. V 17.20 se dozvíme toho správného výherce. Teď se ale pojďme podívat, kde to nejede, kde to stojí.
2: No tak já prvně řeknu, kde to jede, protože ku podivu koukám tady na Jiráskovu ulici v Jihlavě a ta si tam frčí, jindy tam už bývá pomalu jedoucí kolona. Ale máme tady ano i nějaké zdržovačky, a to na dálnici D1 směrem na Brno. Na kilometru 95 až 100, kde se kvůli nehodě vytvořila kolona. A připomínáme taky na Havlíčkobrodsku v Jedouchově nehodu osobáku s nákladním autem.
1: Ano, dejte nám vědět hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv. 725 44 38 37.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: obuví.
1: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
2: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Střítaži. A auto Třebíč.
3: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
4: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
5: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
6: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
9: Ekokom.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
12: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
15: Úplně vyčilovaný Míša.
14: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
16: To není to 6-7 teda.
14: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, u nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
15: Počítá to někdo teda?
14: Já to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do toho rádia.
15: To se má nějak jako opakovat, nebo
14: no, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
15: Tak to vám
14: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
15: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
14: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jednou.
15: Přesně.
14: Davide.
15: Kaput, dejme pro verze.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Alex Warner na Hit Rádiu Vysočina po půl páté, náš WhatsApp, naše dopravní hlídka, tedy vy k nezastavení. Moc děkujeme za hlasovky, které posíláte, tedy aktuálně, jak se vám jede na té cestě z práce domů. Poslal třeba situaci aktuální řidič Jakub.
1: Ahoj, tady řidič Jakub, jedu právě z počátek do Jihlavy a užívám si to krásné počasí a ty cesty tady na Vysočině prostě mají svoje kouzlo, pokud nejsou teda zrovna rozkopaný. Takže všem přeju šťastnou cestu a mějte krásný den. Ahoj.
0: Děkujeme za dopravní info a taky Jarka od Humpolce se hlásí.
2: Ahoj motorista na Vysočině, právě jsem přijela z Jihlavy přes Větrný Jeníkov do Humpolce. Cesta byla dobrá, sluníčko svítí, ale v protisměru jezdilo hodně aut, tak asi se něco děje na dálnici směr na Brno. Ahoj Jarka.
3: Ahoj Jaruško, a ano, je to tak, na dálnici máme nehodu kolonu 99. kilometr, tak díky moc našim šoférům a jestli i vy chcete pomoct ostatním a navíc za to od nás získat plnou nádrž zdarma, tak i vy posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Děkujeme předem, no a už se těšíme na dnešní 18. hodinu. Hit Radio Classic opět otevřeme a jednu ochutnávku hudební tady máme právě teď. Fenomenální Robert Miles. So one and one.

0: Napět, já se ještě taky chci vrátit k víkendu. V sobotu město Pelhřimov oslavilo 801 let a byla to oslava se vším všudy, tak jak se sluší a patří. Byl jsem se tam podívat, vystoupila Martina Pártlová a taky kapela Buty na náměstí, nádherný, když hráli Buty, do toho zapadalo sluníčko, bylo krásný počasí a hráli třeba i tu Lepecku. Zemi se narodil
1: krvek. No to muselo být paráda pod tím pódiem.
0: Hele, bylo to super. A v čem mě teda Buty překvapily? Neskutečně, ale opravdu neskutečně dobře se to poslouchá naživo.
1: Aha.
0: Možná ještě líp než takhle jako studiově. No takže oslava velká, dokonce tam proběhl pelhřimovský kvíz, tak jsem se taky zapojil.
1: Jak dobře znáte jako Pelhřimov?
0: No, byl jsem předposlední.
1: Hezký, tak toho moc, tak to budeme muset Mároště vypilovat.
0: No, to budeme muset. Ale Buty teda fakt jako neskutečně dobrý. Za chvilku Lady Gaga a nebo Jeleni.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let.

0: masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
1: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.

0: Fajn.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mira,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
10: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
9: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
10: Více na vzvozíky.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Hit Radio Vysočina.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

srdcovka Lady Gaga na Hitrádiu Vysočina za 9 minut 17 hodin. Srdcovky u Jirky Plnáře každý všední den po 12. hodině. A mimochodem, taky u Jirky celý tento týden soutěžíme o lupeny na Vysočina Fest, který už se nezastavitelně blíží. Tak pokud byste zcela gratis chtěli vyrazit právě na Vysočina Fest, tak u Jirky Plnáře je teď velká příležitost. Další informace na našem webu. No a do té 17. Damiano Davida, nebo právě teď David Guetta.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a i v tuhle hodinu máme komplikace na dálnici D1, a to ve směru na Brno, kde se kvůli nehodě vytvořila mezi kilometry 95 až 100 kolona. A pozor i na odstavený autobus na D1 ve směru na Prahu na kilometru 141. A ještě tady máme komplikace na výjezdu z Jihlavy směrem na Dolní Cerekev, tam se srazily dva osobáky. Tak pozor na to a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Letošní sbírka Český den proti rakovině zatím vynesla 31 milionů korun. Je to skoro o 2 miliony více než loni. Kampaň letos upozorňovala na prevenci nádorů hlavy a krku. Do sbírky se letos zapojilo 16 000 dobrovolníků a lidé si odnesli přes milion symbolických žlutých kytiček. Do zahraničí v posledním roce vycestovali skoro 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
8: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Po chladnějším začátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové čekají v úterý a taky ve středu. Hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu se posunul v historické tabulce nahrávačů po letošním play-off NHL mezi českými hokejisty na 4. místo. Dělí se o něj s Ondřejem Palátem. V 690 zápasech Pastrňák nazbíral 52 asistencí. Palát z New York Islanders pak na stejný počet přihrávek potřeboval přes 150 utkání.
9: Na tropické noci na Vysočině si musíme počkat do víkendu. Dnes teploty spadnou na 10 až 7. Zítra už půjde odpoledne teplota nahoru. V maximech naměříme do 24 stupňů. A i když nás ráno ještě přivítá skoro jasná obloha, později odpoledne se zatáhne, místy přijdou i přehánky. A pozor, na pátek pak meteorologové hlásí až 31.
6: Hit Radio Vysočina.
10: Market tady před chvílí mi říká, já si udělám doma nějakou prasárnu. Takže Market vyráží, prosím, pěkně na prasárnu.
0: Jo, přesně tak, po víkendu mám hrozný chutě.
10: Tak se měj krásně.
0: Vy taky, zítra se těším, ahoj.
10: No a my pokračujeme dál, budeme se věnovat tomu počasí, které nás čeká, které nás nemine, které má být až moc hezké. Eva Farná právě teď.

Santos na Hitrádiu Vysočina, 17 hodin 8 minut. K tomu tak do víkendu daleko, jako hodně daleko, ale bude asi víc než krásný podle té předpovědi. Já tady koukám na tu dlouhodobou předpověď počasí a den ode dne se nám v tomto týdnu bude oteplovat, ve čtvrtek už na Vysočině okolo 26 stupňů, pátek 28, jasno a sobota, neděle polojasná 31 a víc. V neděli možná první bouřky. Je to pravda, ještě daleko, ale musí se nechat, že ten timing toho počasí je neuvěřitelný, protože o víkendu slunovrat, začne ofiko léto v neděli, takže vlastně užívejme dlouhé dny tento týden, protože už se to bude zase překlápět na tu druhou stranu, od příštího týdne se postupně budou zkracovat. Sice to nebude dramatický, bude to minutku po minutce, ale je to tak. Nicméně o víkendu nás taky čeká naše summer party na Hitrádiu Vysočina. První letošní s příchodem právě toho léta, takže opravdu od pátečního odpoledne až do nedělního večera topové letní pecky. Pamatujete mimochodem třeba léto roku 92? To neskutečně tenkrát frčela tato pecka. Jsem koukal tady do hitparád. Dr. Alban, It's My Life, to si pojďme užít a budeme si ho užívat i o víkendu.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Ano, sledujeme dopravní situaci tady u nás na Vysočině a to taky díky vám. Po celý den můžete posílat hlasovky na náš nový WhatsApp číslo 725 44 38 37. Jednu z hlasovek vždy právě v 17.20, nebo ten čas, který je teď aktuálně tomu blízký, tak vybereme jednu a ta vyhrává. Dneska se poštěstilo, řidič Jakub získává od nás plnou nádrž celá gratis. Jakub prostě nahlásil, že se mu jede fajnově. A i to stačí, prosím pěkně, k tomu, abyste právě získali plnou nádrž. No tak zítra opět držím pěsti, posílejte hlasovky, monitorujte s námi takhle tu dopravní situaci na Vysočině a staňte se naší dopravní hlídkou. Více informací na našem webu.
0: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, ty k nám chodíš ze Slevomatu vždycky s inspirací na volný čas a zážitky.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ale co to, ty vypadáš nějak zničeně?
3: Je to, já to moc nechápu, ale je to prostě tak, takže to musím říct. Jeden z pilířů Slevomatu, který všichni znáte, je rozbitej. Prostě je konec.
2: Cože, no to, a to, co se stalo?
3: Určitě znáš kolotoč štěstí, jak tam můžeš vyhrát nějaký kredity nebo slevy každý den.
2: Jasně znám.
3: Tak ten se rozbil.
2: Cože? Počkej, jako to znamená, že už nejde točit na proslulým slevomatím kolotoči štěstí? No to si děláš srandu.
3: No jde, ale každý, kdo si zatočí, tak vyhraje. To není normální.
2: Jo, aha, takže to je jako dobrý rozbití.
3: No, jako pro lidi, jo, no.
2: Takže, jestli to chápu dobře, každý, kdo zatočí, tak něco vyhraje.
3: Přesně tak. Kredity nebo slevu třeba 10% na pobyty až do 22. června.
2: No ale tak to je přece super, ne? Děkujeme!
3: Jo, není zač, ode mě to nemáte.
0: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
7: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
6: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
7: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
6: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
8: Hoka Prima.
6: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
0: Hit Radio.
16: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
8: Píská se poslední minuta.
10: Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
17: Matracezahubičku.cz.
16: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu Vysočina o 17:30, přejeme pohodové pondělí, venku krásně a my stále monitorujeme dopravní situaci tady u nás na Vysočině. Markéta se hlásí, sotva opustila studio, tak hlásí dopravní komplikace.
1: Čau šoféři, hlásím kolonu za Jihlavským tunelem na výporovku na Pelhřimov, počítejte tam s pomalým provozem a taky zdržením, hlavně šťastnou cestu.
0: Děkujeme moc, i vy ostatní se můžete přidat do naší dopravní hlídky, číslo WhatsAppové je 725 44 38 37. Tak i za volant, ať už děláte cokoliv, tak posíláme další hity. Miraj, vedle tebe usínám právě teď na Hit Rádiu Vysočina. Hezké odpo! Mám tě po

0: Dezri na Hitrádiu Vysočina před 6:15. Přejeme hezké pondělní odpoledne. No a v 18 hodin startuje, prosím pěkně, předprodej Lupenů na multimediální show k oslavám 70 let Jihlavské Dukly. Ano, ten gala večer proběhne 13. listopadu, to je daleko, ale pár minut do startu prodeje Lupenů na hcdukla.cz a myslím si, že velmi, velmi rychle půjdou na dračku, tak možná si udělejte upomínku za 20 minut. To startuje. Timbaland, Katy Perry a nebo Disturbed, to jsou další hity už za malý okamžik.
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Tečka.cz.
1: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
2: Hele, co City Park?
1: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
2: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
2: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
3: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
4: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
5: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
4: Vysočina Fest.
5: Největší multižánrový festival našeho kraje.
4: A vy budete u toho.
6: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
7: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
8: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
7: Začneme očistnou koupelí nohou.
8: Následuje relaxační masáž.
7: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
8: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
7: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
9: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Timbaland a Katy Perry na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut 18 hodin, za chvilku Hit Rádio Klasik. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užijte pondělního večera. No a zítra ve 3 odpoopět se budu těšit. Tady už Pink, ahoj.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále opatrně na D1 na 141. kilometru směrem na Prahu stojí u krajnice porouchaný autobus. Tam pozor a připomínám, na výjezdu z Jihlavy směrem na Dolní Cerekev se srazila dvě osobní auta a i tam počítejte s jistými komplikacemi. Šťastnou cestu, vaše dopravní info na náš WhatsApp 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv při Lucie Daňková. Vláda schválila zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Napojeny budou na státní rozpočet. Pro obě instituce to znamená ponížení částky na hospodaření zhruba o 15%. Obě média se už dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní může stále zapojit. Předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Vojtěch Mátl.
12: Největší výzva tady toho celého 14-letého projektu tak bylo pojmenovat, jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, nebo všichni ti lidé, kteří nám dávali ty razítka, tak chtěli říkat, co to je ty varhany. A nakonec vlastně došlo k tomu, že se celé ty varhany staví podle směrnice o technických zařízeních. A ta implementace té směrnice na ty varhany je tak náročná, že nás stojí mnoho milionů korun.
11: Požehnání varhan začalo před hodinou, série koncertů vyvrcholí o víkendu. Ještě dnes a zítra mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit informace o škodách po letošních jarních mrazech. Poškození zatím nahlásilo na 400 pěstitelů peckovin, a to zejména jablek. Zítra startuje atletická zlatá tretra. Závodit bude 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: Do rána většinou jasno, polojasno, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, bude docela chladno. Zítra pak čekáme polojasnou oblačnou oblohu, zataženo místy déšť, zejména na západě, na Moravě a ve Slezsku, pak naopak teplej, většinou sluníčko a déšť až večer. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě teplej a mírný vítr západních směrů.
13: Čekali jsme na to celý víkend na pondělí 18. hodinu, abychom mohli odstartovat další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, dobrý

fantastická energická věc, která vás na při pondělku nabyla energií. Pokud ten start do nového pracovního týdne nebyl podle vašeho gusta, tak věřím, že teď se to naprosto změnilo. Rigeria, Vamos a la Playa, tak to byla záležitost, kterou jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My vám až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nachystaný máme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým. Za chvilku německá partička Scorpions, Wind of Change, to bude velká romantika, taky na tuhle strunu si zadrnkáme. Teď každopádně Madonna, Die Another Day. Tak to je věc, kterou znáte z Bondovky. Madonna byla jedna z těch, která měla štěstí připravit soundtrack. No a právě proto si její hit můžeme teď připomenout na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezké pondělí.

0: Tohle byly Škorpíci, slíbená věc, Wind of Change. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My jsme si teď připomněli partu, která to dohromady dala v roce 1965 v německém Hanoveru. Tehdy ji založil Rudolf Schenker, to je zpěvák, jeho hlas jste měli možnost slyšet. A mimochodem je to taky jediný původní člen, který v té kapele hraje právě do dnešních dní. Wind of Change je rozhodně jedním z těch největších hitů, který ve své dlouhé kariéře světu představili. A my jsme ho teď rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Za chvilku se vrátíme na taneční parkety. Tentokrát to ale nebudou ploužáky, pořádně to rozjedeme. There's a Party, DJ Bobo, taky Cyndi Lauper, anebo Goo Goo Dolls. I s těmi můžete tady na Hit Radio počítat. Tak uživejte pondělí s datem 15. června. Hit Radio.
1: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
2: www.autoracek.cz, váš autorizovaný servisní partner Škoda.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
8: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
9: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
10: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: For camping. Venku je nám krásně.
16: Tady chci bydlet.
15: Venku?
16: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
15: A kde bude ložnice?
16: Na louce pod hvězdami.
15: To je ale velká ložnice.
16: Největší na světě.
15: No jo. A co koupelna?
16: No, v potoce.
15: A sousedi?
16: Už se hlásí.
15: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
16: Jo, tady nám je krásně.
15: For camping. Venku je nám krásně.
17: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
18: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
17: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
18: Více na www.vzvozíky.cz.
19: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
20: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle velká romantika a obrovská klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia budete poslouchat v playlistu Hit Radio až do 21. večerní. Joe Cocker a Jennifer Warnes stojí za písní Up Where We Belong. A tohle už je další pecka, kterou můžeme slíbit. Do konce hodiny velký hit Got My Mind Set On You. To je George Harrison, taky Shinies nebo Venga Boys zazní určitě do 19. Tak užívejte pondělní večer.
1: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
10: Zábava, vlny, tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít ká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.

0: Pust s námi.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvěcení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio. Posloucháte Hit Radio, 7:02, je tady Dominik, Vincent, taky Andrejka.
6: Ahoj přátelé.
7: Ahoj, ahoj. Hit
5: Radio. Krátká otázka, krátká odpověď, tak jaký jste měli víkend, přátelé?
6: Krátkej.
7: Já jsem se bavila náramně, já jsem byla na ikonickém koncertu Evy Farné.
5: My jsme neustále tady s Vincentem, že? Tak to musí někdo za nás obrážit.
6: My jsme tady nebyli o víkendu, my jsme prostě jenom neměli lístky.
5: Ale mysleli jsme na to, že tady budem.
8: Hit Radio Vysočina.
5: Za chvilku víc, když tu Evičku nadhodila Andrejka, tak ten koncert a vlastně jeden budoucí ještě rozeberem. Teď už činasky, hezké odpoledne.

0: víte, kdo si popěvuje s náma? Doufám, že ne proti nám. Words Apart, posloucháte Hit Radio 9 minut po 19.00. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, no ale Andrejko, povídej, protože jak víme, Eva Farna, dva jedeny za sebou, jeden před sebou, jaké to bylo, řekni nám. Počkat, mikrofon máme.
1: Bylo to fantastický, myslím si, že každý, kdo tam byl, mi musí dát jenom za pravdu, byla fenomenální. Nevím, jestli se ještě chystáte?
0: No, je vyprodáno, si říkala.
2: Dominik takže... už dneska dělal všechno pro to, aby získal lístek. Oblejzá tady celý rádio. Říkám, prosím, nemá to někdo na Evičku?
1: Tak to nevzdávej, protože tě čeká krásný zážitek a mě tam překvapil jeden takovej hezký moment, protože jsi úplně zabraný do toho, ta stage je obrovská, do toho všechny ty kostýmy, tanečníci, fakt nevíš, na co dřív koukat. A já najednou koukala do toho obrovského davu, který byl fascinovaný a téměř nikdo z těch lidí neměl vytažený telefon.
0: To si netočili, to bylo tak krásný.
1: Ano.
0: Že to ani nenatáčili. No,
2: protože všichni zapomněli na to, že zapomínají žít okamžikem. Víš, že konečně se jim vrátil zpátky ten jejich původní put a řekli si, já jsem nic natáčel, já jsem si to užíval teď a tady, to je neuvěřitelný, to je krásný.
0: Tak jestli někdo tohle s náma dokáže, tak je to Eva Farná samozřejmě, ale já si říkám, tohle by se mělo propsat do jiných koncertů, tak dejme vám, našim posluchačům, nějaký rady, jak s tím natáčením na koncertech.
2: Já na to mám ultimátní hack, live hack dokonce, jak se říká. Vemte ten telefon, jak jste zvyklí. Jo, ale stejně, přiznejte si, dámy a pánové, kolikrát jste někomu to video ukázali? Nikdy.
1: No, možná svým fanouškům na Instagramu.
2: No dobře, tak ty to nepotřebují vědět, ty mají otevu, ty tam jsou hlavně, jo, ty ani nesamurou lístky zadarmo, ty si ho koupí, Dominiku, ten lístek, jo.
0: To nejsou fanoušci potom.
2: No, to potom nejsou fanoušci, ale vemte ten telefon a pokud tam něco chcete natáčet, zapněte tu zpětnou kameru a natáčejte sebe. Ať si pamatujete, jak vy jste se krásně cítili. Pamatujte si ten svůj výraz, ty svoje emoce, ty svoje zážitky.
0: Wow, co na to říkáš? Při jakých zážitcích by se s Andrejkou natáčela ty, které jsou ti příjemné?
2: Kam to posíláš? No, já jsem tady chtěl jako zároveň, hezkou věc poslat lidem.
1: Mně napadá jenom ty, u kterých bych se natáčet nechtěla.
2: Ano, anebo Dominik, v případě Dominika neměla.
0: No tak jak jinak teď? Jedna stará dobrá.

0: jsou beaty, takový se dělal jenom v devadesátkách. To byl Michael? Ne. 19.20 posloucháte Hit Radio City Another Level prostě. S vámi taky Vincent, Dominik, který mu zvou sluchátka dneska. Dobrý?
1: No.
0: A Andrejka.
2: Ahoj.
0: Kamarádi, my vám přejeme hezký večer. Podívejte se, pokud míříte z práce takhle pozdě, kolem sebe. Je docela možný, že třeba pokud stojíte v koloně, tak kolem vás je spousta řidičů bez řidičského oprávnění. My všichni, jak jsme tady v místnosti, máme řidičák.
2: No máme, ale ne všichni aktivní, veď Domi.
0: Vinci?
1: Ne. Pojďme se k tomu dostat, Domčo. Proč neřídíš? Proč máš řidičák a neřídíš? Dobře, je to kvůli tomu, že jako tě teda stresuje řídit. Tomu rozumím, ale proč jsi
2: nebo
1: teda...
2: Nebo ostatní řidiči?
0: Všechno, co jste vyjmenovali a můžete pokračovat, tak mě stresuje na těch cestách a já v životě víc stresu nesnesu.
1: Možná je to proto, že většina lidí na silnicích nemá řidičák. Já si myslím, že bych jako chtěl vidět, kolik řidičů taxislužeb má řidičák.
0: Je to dobrý postřeh, já jsem dělal řidičák relativně nedávno. Andrejko, ty 18. čerstvě.
2: Já, hoši, to už je taková doba, že už si to ani nepamatuju. Já jsem totiž měla řidičák už v 15. A to konkrétně na skútr. A já se ptám, myslíte, že se dají ti páni, kteří s vámi uzavírají závěrečné zkoušky, obněkčit?
1: Ano, já jsem to měl. Mě totiž jeden můj...
2: A jsme zase u toho.
1: Mě totiž jeden můj instruktor, já jsem dělal víc těch testů, takže to můžu říct, protože to na něj neprásknu, ale on mi poslal SMSku pro svoji milenku, kterou já jsem viděl, že to je pro milenku a ne pro mě, takže jsem to proti němu trošku využil a trošku jsem na něj zatlačil, že o tom vím. A on mi potom řekl, ale já neurčuju, jestli ty papíry dostanete nebo ne. To byl ten instruktor jenom.
0: No a verze, jak Andrejka obněkčila lektora i instruktora v autoškole, tu se dozvíte na našem Hero Hero, placený obsah se chystá.
3: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
8: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
9: Kapely Činasky. My máme rádi. Lucie, Divoký Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
8: Vysočina Fest.
9: Největší multižánrový festival našeho kraje.
8: A vy budete u toho.
9: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
11: Ekokom.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
11: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
12: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
13: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: zní to, jak kdyby to zpíval jenom někde u ohníčku s kytarou. John Bon Jovi, posloucháte Hit Radio, 19 hodin 31 minut. Je tady s vámi Andrejka, ahoj. To je ona, Dominik a Vincent, který si zase něco nachystal.
1: No, nekruť očima, to je skvělá věc.
0: Já se těším.
1: Já jsem hračička, miluju hry a vy, milí posluchači, to je hlavně pro vás, to samozřejmě není pro tohohle nevděčníka. Andrejko, s čemu se tak směješ? Andrejka má záchvat smíchu, jenom ať víte.
0: Nemám něco v koutku u nosu nebo...
1: Dobrý, tak, tak možná poprvé uslyšíte, jak se Andrejka počurá v rádiu. Smíchy samozřejmě.
2: Já jsem doufala, že toho minulýho ahoj si nikdo nepřijme.
1: Tak já jdu na tu hru. Andrejka už je očividně pobavená. Přátelé.
2: Takzvaně ze soudku, bavím se sám.
1: Ano, bavím se sám. Tak já teďkonc pobavím snad úplně všechny. Já vám dám teďkonc na hádání zprávu. Nějaká zpráva, která se stala ve světě. A vy si řekněte v hlavě nebo nahlas, vy milí posluchači a vy tady, co jste tady se mnou nahlas, jak ta zpráva doopravdy dopadla. Takže první zpráva je: muž hledal lochneskou příšeru. Místo toho našel
2: jenom dva vyfouklý balonky.
0: Muž hledal lochneskou příšeru, místo toho našel pohřešovanou manželku.
1: Ne, ale jsi blízko. A? Manželku. On si totiž dal výpověď v práci, přestěhoval se do Skotska a 15 let normálně frajer tam hledal lochnesku a našel tam místo toho lásku svého života. Nevíme, jestli taky není monstrum.
2: Takže to nebyla fikce.
1: To nebyla fikce, to se opravdu stalo. A když už jsme u těch 15 let, tak půjdeme o rok vejš. Pilot Air Canada létal 16 let jako kapitán. Celou dobu však svému okolí i firmě zatajoval, že...
2: Jeho skutečné zaměstnání je...
1: Řekneš něco? Dominiku,
2: dobře. Hlavní velitel.
0: Zbytek se dozvíte v článku.
1: Ne, takže...
0: Tajil, že nemá ruce.
1: To by byl dobrý. No, skoro, hele, jsme blízko u toho, co jsme řešili před chvilkou. Tajil, že neměl řidičák na letadlo.
2: Oh.
1: On sfalšoval dokumenty, ale já si říkám, pokud 16 let dokázal lítat na falešný řidičák, tak ho možná nepotřebuje.
0: Dejte mu to.
1: No, tak teďkon chudáček sedí. Tak a teďkon poslední, to nejlepší nakonec. A to je opravdu jako krásný. Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Mezi budovami. Ještě jenom...
2: Napadej mě samý z prostěrny.
1: Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Natáčení filmu pro dospělé.
1: To je hezký. Ne. Zloděje. Byl to zloděj, který vykrádal dům vedle, uklouzl po střeše a spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdmi prodejny sousedního kina a tý prodejny kávy. A ty policajti normálně šli na kávu a slyšeli ho tam brečet. To je nádherný, ne?
0: Víte, co je, přátelé, fantastický, že i když ty články jsme se snažili jako vtipně zakončit, abychom vás pobavili.
1: Nemá šanci, takže prostě ve skutečnosti je to vždycky ještě srandovnější, než náš mozek dokáže vyplodit.
0: A to mi tady žije. Bengals, jsem myslel, že banger, ale je to takový banger. Manic Monday, hezký večer přejeme.

0: Ladíte Hit Radio Bangles. Přátelé, máme 19 hodin 38 minut ve složení Dominik, Andrejka a Vinca. Ještě jednou dneska naposled, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vidíš, Andrejko?
2: No a je to tam.
0: Je tam to ahoj, ale já se doufal, s tebou potkám na Rokáči. Přátelé, abyste věděli, o víkendu Rock for People. Andrejko, ty jsi byla?
2: Já jsem byla.
0: A Dominik?
2: Bylo, a já pršelo moc.
0: To byl ten důvod, proč jsem nejel, že?
1: Dominik mi říká půl roku, já se strašně těším, já to potřebuji, to bude úžasný. Tak mi volá, hele, bude pršet a nikam nedá, nechci zmoknout. Hmm.
0: No ale s vámi, až posluchači, se chci podělit o ten pravý důvod. Já jsem tam totiž přemlouval kamaráda, ne Vincenta, ten mi řekl před půl rokem už, a děj si sám, no? Kašlu. Ale přemlouval jsem jinýho a říkal jsem, musíme jet, bylo to loni skvělý, teď si to užijeme, ale on se dělal na ten line-up na kapely, moc ho to nebralo. A tak byl takovej polonalomený, ale věděl jsem dobrý, zařídím lístky, zařídím stan, zařídím prostě všechno. Nepomohlo to, když tam lilo, tak už byl v tom telefonu hodně otrávený, že by teda přijel a já jsem to pochopil, tak jsem řekl, OK, nepojedem. Ale kdyby hořel tím entuziasmem jako já, tak jedu klidně v dešti.
2: No a pozor, a dostáváme se k tomu, kdyby si měl řidičák, aktivní řidičák, naskočil by si do svého vozu.
0: Ano, já naskočím do vlaku.
1: A mohl si spát v autě.
2: A mohl si tam jít, protože takhle to řeším já. Když příliš přemlouvám někoho, kdo má na růžích ustláno, tak se seberu ano. A jedu sama.
1: Přátelé, pamatujte si z toho, že pokud někoho musíte přemlouvat do nadšení a chcete mu ještě to nadšení zprostředkovat, tak to za to nestojí. Najděte si někoho, kdo už je nadšenej taky a nebudete muset to nadšení plejtvat. No, ano.
2: To zřek krásně.
1: Najděte si kamarády z kroužku. Nenuďte kamarády jít na kroužek.
0: Řekl to krásně. Proto se rozrůstá naše parta tady. Já si hledám kamarády a vím, že Andrejka na Rokáč jezdí, takže je všechno v pořádku.
1: Je to stejně jak s tím rádiem. My se tady nemusíme do ničeho nutit. My jsme nadšení, lidi to nadšeně poslouchají a všichni jsou happy.
0: Tak nezbývá popsat než co? Hezký večer.
1: A dobrou noc.
0: Ahoj. Pár hitů, ať ten večer rychleji utíká. Posloucháte Hit Radio.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná.

0: jako svoje boty.
1: V Havlíčkově Brodě v Kyjovské ulici je stále pozor na nehodu.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Vysočina.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: www.honda.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

vidíš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádio Vysočina.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.